0: Vysílání Krokodýla si užíváme hit za hitem. Jarek přeje krásný poslech. My se společně teď podíváme na vlaky, které nám nepojedou, a to teď od soboty do prvního. Víc o tom na Krokodýlu Petra.
1: Kvůli stavebním pracím a opravám tratě nepojedou od soboty 23. května do 1. června rychlíky mezi Brnem a Přerovem, Brnem a Prostějovem a také osobní vlaky mezi Vyškovem a Přerovem a Nezamyslicemi a Prostějovem. Nahradí je autobusy a i když už začala turistická sezóna, bude kvůli tomu omezená přeprava kol v náhradní dopravě.
0: Tak bacha, pokud byste potřebovali vlak a jet tímto směrem, bude to komplikovanější, vlakem nepojedete, ale autobusy budou. Teď ale budou další hity u nás na Krokodýlo. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Nabídneme vám jako vždy ten největší hudební výběr tady u nás na Krokodýlu, nabídneme ale také pohled mezi naše nejmenší. My jsme se vydali s mikrofonem do jedné z brněnských školek a tam jsme se ptali Zlatíček, kdo je to hodinový manžel?
1: Já myslím, že spravuje hodiny.
2: Já si myslím, že vyrábí hodiny.
3: Já myslím,

0: že má vyrábět hodiny.
1: Že je nějaká žena a ta žena má manžela, který vyrábí ty hodiny.
2: Kdo je to hodinový manžel podle našich nejmenších posluchačů? Ptali jsme se v jedné z brněnských školek. Teď už jdeme se dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Ra, ra.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mo.

0: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénu různých druhů a velikostí od 2490 korun.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
3: Tak pojďme.
4: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Chcete potkat šampiona? Dorazte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
7: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluiconecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluiconecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluiconecto. www.fluiconecto.cz.
8: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
9: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Pěkné ranko, krokodiláci, dneska máme čtvrtek 21. května, svátek mají Moniky, přejeme všechno nej. Jinak dneska nás čeká celkem příjemný den, skoro jasná obloha, teploty budou šplhat k 21 stupňům. Přejeme krásné ráno s krokodýlem.

0: králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
1: Kde jste všichni?
0: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
2: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
3: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
6: Je to tady. Finální zápas tohoto ročníku se blíží. Zbrojovka uzavře sezónu v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Fanoušci se mohou těšit od 12.30 na nabitou fanzónu, předávání vítězného poháru a oslavy postupu mezi elitu i s překvapením. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Rozlučte se s námi se sezónou.
5: Fandíme s vámi. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
7: Krásné čtvrteční ráno, krokodýláci, dneska s Katkou a Jirkou, no a je to jisté. Zasoutěžíme si o více než 101 tisíc korun v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, dneska po ránu, tak se nás držte.
5: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než...

Pěkné ráno, krokodiláci. Probouzíte se do čtvrtečního rána s datem 21. května roku 2026. Svátek má Monika, takže všem Monikám tady v Brně, ve Vyškově, v Horoníně, v Břeclavi, ve Znojmě přejeme z krokodíla všechno nej. Nechte si chutnat naše radní meníčko, které vás, věřím, nastartuje, ať už do školy nebo do práce. No a co je jisté, za okamžik nás už čekají taky čerstvé zprávy. Víme, co se děje, jsme krokodíla, přejeme krásné ráno.

0: Jarda Krokodýl.
1: A pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Tradičně vázne hlavně doprava v pravém pruhu na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 180. kilometru. Silný provoz je také v Lipůvce mezi Černou horou a Brnem. A pozor, dejte po včerejší nehodě motorkáře s únikem oleje v Brně v části Bystrc na Rakovecké ulici na kluskou vozovku. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné ranko, to čtvrteční vám přeje Jirka.
1: A taky Katka, no a stále soutěžíme o nové horské kolo.
0: Ano, je tady připraveno, krokodíláci, jdeme do velkého finále. Zítra se rozhodne, kdo ho vyhraje.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žádám o ruku vaší slečny dcery.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Pěkné ranko, dneska s vámi po ránu taky Jirka. Přeju krásné ráno i všem Monikám, Mončám, Moni. Moniky mají totiž dneska svátek, tak jim přejeme všechno nej. Je to jméno, které má původ vlastně v latině a v řečtině. No a vykládá se jako samostatná žena. Tak pokud nějakou Monču znáte, která bydlí třeba ve Vyškově, v Hodoníně, v Břeclavi nebo v Blansku, tady všude, kde nás posloucháte, taky popřejte. Mají dneska svátek, krásné ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift.

0: Pěkné ránko z krokodýla Bell Book and Candle, hity třeba i k snídaní. Co Katka, už si dala něco k snídaní?
1: Jo, kafíčko.
0: Čekají určitě jogurt, taky znám. Co si dáme do zpráv, nebo co nás čeká?
1: Budou krátké zprávy a předpověď počasí.
0: A taky počasí, teď aktuálně. Nejtepleji máme v Mikulově, teploty kolem 16 stupňů, Brno hlásí plus 15 a dneska to bude šplhat k 20.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. Čtyři moravští aktivisté včera odpoledne natřeli červenou barvou ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Aktivisté žádají odstranění sochy. Do pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Muž je stále bez příznaků nemoci. Spojené státy podle agentury Reuters zmenší objem vojenských sil, které by dali k dispozici na pomoc evropským členům NATO v případě velké krize, jakou by byl například útok na některý z těchto států. Svůj záměr chce Washington spojencům oznámit v pátek. Hokejový útočník Jiří Kulik z Buffala, který vynechal téměř celou sezonu kvůli krevní sraženině, se už 4 týdny připravuje na ledě. Před 2 měsíci podstoupil zákrok, při kterému lékaři sraženinu odstranili. Kulik věří, že bude připraven na start nového ročníku NHL. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Pěkné ráno, tady Krokodýl, 6 hodin, 29 minut.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: A my pro vás máme fantastickou soutěž, protože soutěžíme o kolo v hodnotě 35 tisíc korun.
2: No a ta soutěž vlastně bude mít finále zítra, protože tady Jirka Wiener sedne na kolo a vyrazí ze studia Krokodýla do prodejny Element Store u M Paláce a vy máte typovat co nejpřesněji, za jak dlouho to stihne.
0: A pozor, není to jenom tak. Po cestě, aby to nebylo tak jednoduché, je potřeba, ale podívej se, teď mi zvoní budík.
2: Tak už máš sedět asi na kole.
0: No, teď pojďme se vrátit k soutěži. Mám za úkol se vyfotit u Petrova na Zelném trhu u Krokodýla na Staré radnici, na Svobodňáku, na hlavním nádraží a potom dorazit na prodejnu Element Store. Pro vaši představu, tak je to u M Paláce, takže hlavy dohromady, pište nám tedy vaše tipy. Mělo by to být v minutách, sekundách na studio@krokodil.cz. No a vyhraje samozřejmě Katko.
2: První nejpřesnější tip a nezapomeňte napsat své jméno a taky telefon na vás.
0: No tak pojďte do toho.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Když pojďme za Kubou, jak to jezdí?
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Tradičně vázne hlavně doprava v pravém pruhu na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 180. kilometru. Silný provoz je také v Lipůvce mezi Černou horou a Brnem. A pozor, dejte po včerejší nehodě motorkáře s únikem oleje v Brně v části Bystrc na Rakovecké ulici na Kluskou vozovku. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: možná, že si pobroukáváte z Miley Cyrus. 6 hodin 35 minut, krokodýl, čas pomaličku vyrazit do školy nebo do práce.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A nebo do školky, Katka vyráží, že jo?
2: Přesouváme se do školky v Řečkovicích a tam se ptáme, proč jezdí šalina po kolejích a ne po silnici.
3: Protože kdyby jezdila po silnici, tak bych přejelo auto a slazili bych se.
4: Protože by mohla poškrkat silnici těma tenkýma kolama.
5: A kdyby jela na chodníku, no tak by zajela lidi, aby to by mohli umřít.
0: Proč jezdí šalina po kolejích a ne po silnicích, tak na to jsme se ptali našich zlatíček, nejmenších posluchačů.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských

0: Kapitán Demos Latička, 6 hodin 38 minut. Máme taky fantastickou zprávu, protože dneska bude krásně, skoro jasno, teploty kolem 21 stupňů, ale na víkend už nás čekají skoro letní teploty, kolem 28 stupňů Celsia.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Ředitelka základní a mateřské školy Pastviny v brněnské části Komín Gabriela Kubinová zůstane ve funkci. Rozhodla o tom rada Brna. Městská část navrhla ředitelku odvolat kvůli údajným chybám v hospodaření. Podle právní expertízy však údajně nejsou naplněny právní důvody k odvolání. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat 30. května. Právě v ten den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev. Církev zatím neřekla, zde bude lebka opět vystavena a v jaké podobě. Velryba přezdívaná Timmy, která v Německu opakovaně uvízla na mělčině a která po záchraně nakonec v moři uhynula, nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice. Včera o tom informoval deník Bild, který se odvolává na vědce a odborníka na velryby Fabiana Rittera. Tenistka Karolína Plíšková prohrála ve druhém kole kvalifikace Roland Garros se Španělkou Marínou Basousovou 3-6, 2-6 a hlavní soutěž si v Paříži nezahraje. Neuspěli ani Dominika Šalková a Zdeněk Kolář. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
0: Pěkné ráno, dneska pro vás máme pěkný balík peněz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 101 tisíc korun.
3: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
4: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
3: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
4: Má dovolenou, pane řediteli.
3: Tak to se můžeme jít klouzat.
5: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
6: Hůru Brno!
7: Zbrojovačky a zbrojováci. Poslední zápas sezóny je tady. V sobotu 23. května se od 14 hodin postavíme v závěrečném utkání ročníku Českým Budějovicím. Přijďte se od 12.30 naladit do fanzóny. Chybět nebude skvělé jídlo ani doprovodný program. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Buďte u oslav s námi.
1: Fandíme s vámi.

0: Hrací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo Kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
2: Nakup a vyhraj v Krpli. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
3: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Alicia Keys, 6 hodin 50 minut, pěkné ráno.
1: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře.
2: A to jako jde?
0: Samozřejmě, že to jde. Máme tady jednoho, je z Brna, je moc šikovný.
2: Ano, je to tak. V Brně tento týden byla k vidění mobilní vesmírná raketa Spacebus, a to na Moravském náměstí, kde jste si mohli vyzkoušet virtuální cestu do vesmíru. No a součástí této akce byl i Aleš Svoboda, brněnský rodák a vojenský pilot a astronaut, který bude součástí mise, která zamíří na mezinárodní vesmírnou stanici. No a právě s ním dělal rozhovor náš kolega Tonda Kala.
3: Když budete dva týdny v kosmu, pokud se nepletu, to bude krátkodobá mise, ty se liší, delší jsou půlroční, pak jsou dvoutýdenní, pravděpodobně budete na tu dvoutýdenní. Dva týdny i budete jíst kosmickou stravu, co si dáte prvního, až se vrátíte domů na pevnou zem a domů?
4: Já, tak to fakt nevím, já myslím, že ty dva týdny nejsou nějak dramatická doba na to, abych to zvládnul s nějakým, řekněme, jídlem, které ne je úplně standardní. Nicméně, se týče délky té mise, tak výhodou právě těch krátkodobých dvoutýdenních misí je obrovská efektivita, protože tam vlastně ten astronaut se plně věnuje těm národním projektům, je možné ho využít daleko víc, daleko efektivněji, než to při těch dlouhodobých misích. Tam ten astronaut má na starosti údržbu té orbitální stanice, má tam na starosti výstupy do otevřeného prostoru, dokování různých kargo, prostředků kosmických a celou řadu dalších věcí. Tak jenom pro představu, vlastně my během té dvoutýdenní mise uděláme stejné množství práce, jako se standardně u těch dlouhodobých udělá, dejme tomu, během nějakých 2 až 3 měsíců. Takže i co se týče vlastně efektivity a nákladovosti, tak jdeme tou vysoce efektivní cestou.
0: Na Krokodýlu Aleš Svoboda, český astronaut z Brna. My navíc chystáme něco extra.
2: Celý rozhovor s ním uslyšíte v neděli v Krokodýlím vysílání, tak si to nenechte ujít.
1: Jen dobře.
5: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Pěkné ráno z Krokodýla, 6 hodin 58 minut, připravená je Katka.
1: Hezké ráno, pěta za oběti holokaustu zahájí meeting Brno a setkání sudeckých Němců, podrobnosti za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Můj boj, zamilovaný muž nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Operu Carmen nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A hru Hotel Strindberg uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Představení Říše džungle Mauglí nabízí divadlo Radost v 18 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
5: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 7 raní z Krokodýla Spin, Duck Trust. Mám cestu do práce i Sugar Babes. Bude jedna cizí zeď. I ty třeba i na cestu do školy nebo do práce.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
9: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně teploty kolem 15 stupňů, Mikulov plus 16, dneska to bude šplhat k 21.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Uctění památky obětí holokaustu dnes v Brně začne festival Meeting Brno a zároveň také setkání sudetoněmeckého krajenského sdružení, které se poprvé koná v Česku. Pěty na pátém nástupišti, odkud z Brna odjížděly židovské transporty, se zúčastní i sen Nikolase Vintnanik. Vláda by měla do konce června projednat plán boje proti závislostem do roku 2028. Připravovaný dokument počítá s vytvořením nezávislé národní agentury, která by měla v Česku protidrogovou politiku na starosti. Vzniknout by měl také fond prevence.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Investice do stavby dvou nových jaderných reaktorů u Dukovan je podle stanoviska Evropské komise v souladu s cíly smlouvy o Euratomu. Podle mluvčí společnosti elektrárna Dukovany 2, která je investorem projektu nového jaderného zdroje, je stanovisko sice nezávazné, ale má velkou politickou váhu a bere se v potaz při dalších řízeních. Cyklistické hvězdy Tom Pidcock a Mathieu van der Poel přijedou na světový pohár horských kol do Nového Města na Moravě. Čtyřdenní program začne dnes odpoledne a vyvrcholí.

0: útočník Jakub Flek. Pátý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka v sobotu, a to od 16:20 proti Slovensku.
1: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
3: Eastgate.
4: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
3: Využijte naší nabídku do konce června.
4: Vaše brána k novému bydlení.
3: Sledujte Eastgate Brno.
5: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
7: Pojďme s Jakubem, jak to jezdí?
8: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte se zdržením do 5 minut na Gajdošově ulici před Táborskou v obou směrech. Na výjezdu z Bystrce k Žabovřeské ulici došlo k nehodě. Zdržíte se tam zatím do 5 minut. A místy s kolonami počítejte tradičně na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kuktyl Šára.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné ráno, Brno, Jižní Moravo, vstáváte s krokodýlem, já jsem Jirka.
1: Já jsem Katka, přejeme vám krásné ráno a chystáme soutěž s brněnským Hantecem.
0: Přesně tak, procvičíme si krásnou řeč jménem Hantec. No a hned na úvod nám to tady roztancují Spinda, které z Pěkné ráno.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V autobusu. Chlapče, uvolní místo pánovi s akváriem. A kde máte to akvárium? V břichu. Měl jsem 3 piva a 2 rybičky.

0: Sugar Babes, pěkné ráno, 7 hodin, 11 minut, jdeme soutěžit.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Je to tady, máme tady Hantec, takový městský slang, nářečí Brna. Katka ho ovládá celkem na pár procent.
2: Celkem vůbec.
0: Ale vy doufáme, že ho ovládáte. Zvolíte studio, protože soutěžíme.
2: O dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na letní scénu do amfiteátru na Kraví hoře. Konkrétně na představení DNA, které se odehraje 18. června od 20 hodin. Tak volejte studio 603 103 103.
0: Žanek je připraven, tak Žanku, co tam máš pro dnešek?
3: Zdar, jak jsi měla skoro ksnit. Gomity, co to znamená tlačit brzdu?
0: To by mohlo být dneska složité. Tlačit brzdu. Zeptali jsme se v ulicích Brna.
4: Když je někdo brzda, tak jako je pomalej brzdí.
5: Veka?
6: Pomalej člověk.
7: Chleba.
8: Tvrdý chleba.
6: Chleba.
0: No. No. Tak jdeme na telefon. Pěkné ráno, Krokodýl, kdo tam, odkud?
9: Dobrý den, tady posluchač Jiří. A tlačit brzdu je známý brněnský výraz pro jíst chleba, nebo...
2: Vy jste odborník.
0: Takže by, Žanku?
3: Tlačit brzdu znamená jíst chleba. A mějte betelný den.
0: Gratulujeme, je
2: tak
0: to vaše.
2: Tak jdete do divadla, máme pro vás dvě vstupenky.
0: Vy jste takový odborník, ovládáte Hantec? Že jste takový šikovný?
9: Ne, ne, ale tak ze zkušenosti něco znám, ale ta brzda, to se zrovna používalo.
0: Tak gratulujeme, jdete do divadla, vydržte na telefonu a pěkné ráno.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: jste s Krokodýlem. Pěkné ráno, dneska s Katkou.
1: A taky s Jirkou, krásné ráno. Teď pro vás máme stručné zprávy a předpověď počasí.
0: A máme taky fantastickou zprávu, protože ještě v této hodině budeme soutěžit o vstupenky na Zbrojovku, která postoupila do první ligy na poslední zápas vlastně této sezóny. Tak se nás držte. Můžete s Krokodýlem slavit tedy a taky se Zbrojovkou postup do první ligy. Máme 7 hodin 20 minut, dneska počasí ideální, polujasno, až skoro jasno, teploty kolem 22 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Krajský soud v Brně dnes pokračuje v projednávání případu takzvaného jihlavského gengu. Žalobce 6 lidí a jednu firmu viní především z vydírání a podvodů. Vláda plánuje urychlit posilování protivzdušné obrany i nábor nových vojáků. Řekl to včera premiér Andrej Babiš po setkání s ministrem obrany Jaromírem Zunou k připravované nové koncepci armády. Riziko, že se nynější epidemie eboly z Afriky rozšíří globálně, je nízké, uvedla to Světová zdravotnická organizace. Vidí ale nebezpečí šíření na regionální a národní úrovni v Kongu a Ugandě. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí označil start na nadcházející mistrovství světa za největší sen v kariéře. 27letý obránce má od šampionátu v Americe velká očekávání a je zvědavý na konfrontaci s třemi soupeři mimo Evropu. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: Pěkné ráno, krokodíláci. Chystáme taky show RegioJet Ignis Brunensis. Těšte se.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Za vším hledej menu. Na rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
2: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
4: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikuličtí vinaři.cz.
3: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
7: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
8: Tak pojďme.
6: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
2: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Крокодил.
1: Послухам радіо Крокодил.
2: Послухам радіо Крокодил.
3: Послухам радіо Крокодил.
4: A poslouchat Krokodila se opravdu vyplatí. Kdo má rád pizzu, ruku nahoru?
5: Ano, je nás hodně a můžete tady u nás vyhrát pizzu pro sebe, samozřejmě i pro své kolegy a stačí napsat, kde Krokodila posloucháte, jestli v kanceláři, obchodě, ve skladu nebo třeba na stavbě.
4: Ano, máme pizzu pro vás a vaše kolegy od Caruso Pizza. No a pozor, přijede i Ital Piero Caruso. No, jak vyhrát? No, je to jednoduché. Je potřeba nám dát vidět, kde posloucháte.
5: A to na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte samozřejmě taky napsat, odkud jste, kolik vás na místě je a proč bychom měli přijet právě za vámi.
4: Vyplatí se poslech Krokodila.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Platí se poslech Krokodýla i v autě. Víme, jak to jezdí.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte se zdržením do 5 minut na Gajdošově ulici před Táborskou v obou směrech. Na výjezdu z Bystrce k Žabovřeské ulici došlo k nehodě. Zdržíte se tam zatím do 5 minut. A místy s kolonami počítejte tradičně na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kuptil Šár.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: 7 hodin 34 minut, tohle Krokodýl Rádio, na kterém můžete vyhrát taky vstupenky na fotbal, na zbrojovku, ještě v této hodině.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Ale teď už vyrážíme do školky.
2: Přesouváme se do školky v Králově Poli a tam se ptáme, proč musí lidé spát.
0: Tak proč?
3: Kdyby člověk nikdy nespal, tak by neměl tolik síly.
4: Potom bychom neměli dost energie, když bychom nespali.
5: Lidi nemůžou být upíří, protože upíří jsou jiní než lidi, protože upíří nemusí spát.
6: Protože v noci člověka skoro furt zmáhá únava.
7: A kdyby jsme nespali v noci, tak budem spat aj ve práci.
0: Katka, ta by spala furt, že?
2: My si tady zíváme jeden přes druhýho.
0: Proč musí člověk spát? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Králově Poli.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Katy Perry, Hot and Cold, 7 hodin 39 minut, pěkné ráno s Katkou a Jirkou.
1: Krásné ráno a teď pro vás máme předpověď počasí a taky stručné zprávy.
0: Počasí by dneska mělo být příjemné, s teplotami kolem 22 stupňů, ale pozor na víkend až 28.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno, 4 moravští aktivisté včera odpoledne natřeli červenou barvou ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Aktivisté žádají odstranění sochy. Do pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci, muž je stále bez příznaků nemoci. Víkend bude v Česku slunečný, teplý a většinou bez srážek. Nejvyšší denní teploty se můžou v neděli přiblížit tropickým 30 stupňům. Hokejový útočník Jiří Kulich z Buffala, který vynechal téměř celou sezonu kvůli sraženině, se už 4 týdny připravuje na ledě. Před 2 měsíci podstoupil zákrok, při kterému lékaři krevní sraženinu odstranili. Kulich věří, že bude připraven na start nového ročníku NHL. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
4: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
5: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
4: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
5: No přece od Klimastylu z Hodonína.
6: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
7: Na zdraví!
8: Vypadáš utrápeně, řediteli?
7: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
8: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
9: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
10: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Fandové basketbalu, zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou

0: se na vás.
1: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
2: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
1: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru?
2: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
1: To chci.
2: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
3: To je?
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: A tohle je fantazie, protože zbrojovka je v první lize. Velký návrat, no a poslední zápas, který nás čeká. No a my jdeme soutěžit, Katko,
2: ano,
1: je to tak?
2: Ano, je to tak. V sobotu o 14 hodin bude zbrojovka hostit Dynamo České Budějovice. Týmy tak čeká 30. kolo šance Národní ligy a my máme dvě vstupenky, tak volejte studio 603 103 103.
1: Přesně tak, v tuto chvíli můžete volat. Soutěžní úkol bude velmi jednoduchý, tak pojďte do toho. Telefonní linku uvolníme teď. Kdo chce na fotbal gratis krokodýlem, tak volá studio a jde na zbrojovku gratis. Tak pojďme na to. Pojďme si zvednout telefon a zeptat se, kdo tam, tady je Rádio Krokodýl, halo, aj, tam nám někdo vypadl, tak vezmeme si dalšího v pořadí, 603, 103, 103, zbrojovka versus Dynamo České Budějovice. Katko, co říkáš na to, že kluci postoupili do první ligy?
2: Já se přiznám, že jako nejsou největší fotbalový fanoušek, ale tím, že je to brněnský kádr, tak samozřejmě tleskám a palec nahoru.
1: Klobouček, Krokodýl, kdo tam, halo?
3: Dobrý den, Ondřej Homola u telefonu.
1: Ondřej, zdravíme. Tak tvým úkolem je zafandit, jako bys byl na zbrojovce. Je to poslední zápas. Pojď slavit titul, pojď trošku zafandit zbrojovce. Připrav se. 3, 2, 1, teď.
3: Kůru, brdo! Brdo, zbrojovka!
1: Chlapec to ovládá, jdeš na zbrojovku gratis.
2: Blahopřejme.
3: Super, tak to jste mě velmi potěšil takhle po ránu.
1: Gratulujeme, vydrž na telefonu. Ahoj.
3: Určitě, díky moc, naslyšenou.
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.

0: Ranko, jste s Krokodýlem a teď už jdeme taky na čerstvé zprávy s Katkou.
1: Pěkné ráno, na veřejný pořádek u sjezdu sudetských Němců v Brně dohlédnou desítky policistů, podrobnosti za chvíli.
2: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
3: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
2: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
3: Že bych se taky svezla.
2: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pousmeraní z Krokodýl, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Dáme si Eurythmics. A nebo Miraj. Za minutu tady máme 8 hodinu.
7: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
8: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes nás čeká příjemně, teploty kolem 22 stupňů, skoro jasná obloha.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké ráno a na úvod skvělá zpráva. Rádio Krokodýl je díky vám podle nejnovějšího výzkumu poslechovosti rozhlasových stanic i nadále absolutně nejposlouchanějším regionálním rádiem v České republice. A my vám moc děkujeme, že jste s námi.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na veřejný pořádek u sjezdu sudetských Němců v Brně dohlédnou desítky policistů. Půjde o pořádkové cizinecké dopravní policisty i kriminalisty. Policie také prověřuje několik výhružek organizátorům akce. Dva se jim podařilo identifikovat. Brno hostí sjezd ode dneška do pondělka.
5: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Nemocnice Vyškov otevřela zmodernizované dětské oddělení. Rekonstrukce za 46 milionů korun zahrnuje 10 pokojů s vlastním sociálním zázemím a kapacitou 18 lůžek. Součástí jsou také nové vyšetřovny, denní místnost, herna nebo zázemí pro personál.
5: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
1: Regionální muzeum v Litomyšli zahájí zítra výstavu o umění kuchařském, kterou připravilo k 200. výročí vydání slavné domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Kromě ní se ale bude věnovat i dalším kuchařským knihám a zavede návštěvníky do dobových kuchyní z 19. století. Vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů.
10: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
11: Češi! Mistrovství světa v levli hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Až gól Jakuba Fleka ve 52. minutě znamenal pro české hokejisty na mistrovství světa kýžené vedení v boji s dalším outsiderem skupiny B ve Friburgu, Itálii. Remízový stav ve třetí třetině vyvolával vzpomínky na sobotní porážku v prodloužení se Slovinskem. Útočník brněnské Komety je ale výstavní ranou rozehnal. Český tým nakonec vyhrál 3-1 a v sobotu nastoupí proti Slovensku.
12: Ekondomy.cz. Pro muže

0: Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, jako ví, jak to jezdí.
2: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Černovicích na ulici Vlastimila Pecha blokuje provoz dopravní nehoda, projíždějte kolem opatrně. Ucpaný je kvůli nehodě průjezd přes Bystrc na cestě na Komín a k Žabovřeské ulici. Už kvůli rannímu provozu čekejte kolony například na Poříčí do centra před Vídeňskou. V centru města na Kolišti a Ucpaná je také křižovatka Jedovnické a Žarošické ulice. A na dálnici D2 na 34. kilometru z Bratislavy do Brna zasahuje do pravého pruhu nepojízdný nákladák. Na vozovce jsou kusy pneumatiky. Projíždějte kolem opatrně. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné ráno, je tady peněz jako želez.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Katka to tady sype na stůl a má pro vás...
2: 101 950 korun, tolik je v krokodýlím banku a nabídneme vám je už za pár minut.
0: Ano, a jak s penězi potom naložíte, až je vyhrajete, bude na vás.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepu, jinak dobrého plavce, chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak je to tady právě teď v 8 hodin 10 minut. Možnost vylepšit si rodinný rozpočet o velké peníze. Katko, kolik tam máme?
2: Máme tady 101 950 korun. O tyhle prachy můžete soutěžit hned teď na lince 603 103 103.
1: Můžete volat, tipujeme, hádáme, co je toto za zvuk. Jednomu z vás dáme šanci tipnout si. Rádio Krokodýl, pěkné ráno, kdo tam odkud?
3: Dobré ráno, Katka.
1: Ahoj Katko, odkud nám voláš?
3: Z práce, z Brna.
1: Co by u tebe znamenalo 101 tisíc?
3: No, celkem dobrá dovolená.
2: Celkem jo.
1: Katko, vy všichni chcete na dovolenou.
2: No jasný.
1: Tak můžeš hádat tipovat, co to je?
3: Můžu zvuk.
1: Chceš ho pustit ještě?
3: Ještě jo.
1: Dobře, pouštím. Co to je?
3: Pročesávání vlasů hřebenem. Nevím.
1: To tady ještě nebylo, myslím. Tak pročesávání vlasů hřebenem. Co na to říká arbitr? Ani tohle.
2: Říká, že zase nic.
1: To není. Budeme navyšovat bank, ale díky, že posloucháš.
3: Děkuju, mějte se nocanou.
1: Ahoj. Tak posluchačka odešla bez peněz, ale vy můžete odejít z penězi. Dáme vám opět dneska šanci tipnout si, co to je.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
5: Rádio Krokodýl, to ne...

0: Krokodýlem dneska s Katkou a Jirkou. Přejeme pěkné ráno.
1: Hezké ráno, teď pro vás máme stručné zprávy a předpověď počasí.
0: 8 hodin 20 minut, zdravíme celé Brno, celou Jižní Moravu. Dneska nás čeká skoro jasná obloha, teploty kolem 22 stupňů.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Ředitelka základní a mateřské školy Pastviny v brněnské části Komín Gabriela Kubinová zůstává ve funkci. Rozhodla o tom rada Brna. Městská část navrhla ředitelku odvolat kvůli údajným chybám v hospodaření. Podle právní expertizy však nejsou naplněny právní důvody k odvolání. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadu ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru o 51% nižší. Velryba přezdívaná Timmy, která v Německu opakovaně uvízla na mělčině a která po záchraně nakonec v moři uhynula, nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice. Deník Bild se odvolává na vědce a odborníka na velryby Fabiana Rittera. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí označil start na nadcházející mistrovství světa za největší sen v kariéře. Od šampionátu v Americe má velká očekávání a je zvědavý na konfrontaci s třemi soupeři mimo Evropu. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce. Po cestě ho čeká několik úkolů a ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle. Vyhraje první, nejpřesnější tip. Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
3: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
2: Rádio Krokodýl.
4: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
5: Kde jste všichni?
4: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
2: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
6: Zbrojováci, je tady poslední zápas sezóny. Letošní ročník uzavřeme v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Přijďte do Šipex Arény pomoct hráčům zakončit sezónu vítězně a společně oslavit postup mezi elitu. Fanzóna, předávací ceremoniál i oslavy postupu s překvapením. Sobota na Srbské bude nabitá, tak si ji nenechte ujít. Vstupenky zakoupíte přes aplikaci Zbroják ID.
2: Fandíme s vámi.
7: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já,
8: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
11: Královna omáček míří na Hrad.
12: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
11: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
12: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
11: Kapacita omezena.
12: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
13: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jméno o fotkách, jak zpívá Slza, bude to i v naší soutěži.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Máme pro vás nádherné horské kolo za 35 tisíc. No a vy tipujete moji trasu, kterou zítra pojedu.
2: Je to tak, Jirka totiž zítra naskočí na kolo a ze studia Krokodýla pojede do prodejny Element Store u Empaláce, ale po cestě bude muset zvládnout i několik selfíček.
0: Přesně tak, je potřeba, abych ještě udělal fotky, takže nebude to tak jednoduché vyfotit selfíčkou Petrova na Zeleném trhu u Krokodýla, tedy na Staré radnici, na Svoboďáku a na Hlavním nádraží. No a nakonec dojedu k tomu Empaláci do prodejny Element Store. No a vy tipujete?
2: Ano, vy máte za úkol tipnout, za jak dlouho celou trasu ujede a svůj tip budete psát v minutách a sekundách, pokud jste to ještě neudělali, a pošlete to na e-mail studio@krokodil.cz.
0: No pozor, vyhrává první nejpřesnější tip.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Silnice pro vás sleduje po ránu Jakub.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Černovicích na ulici Vlastimila Pecha blokuje provoz dopravní nehoda, projíždějte kolem opatrně. Ucpaný je kvůli nehodě průjezd přes Bystrc na cestě na Komín a k Žabovřeské ulici. Už kvůli rannímu provozu čekejte kolony například na Poříčí do centra před Vídeňskou. V centru města na Kolišti a Ucpaná je také křižovatka Jedovnické a Žarošické ulice. A na dálnici D2 na 34. kilometru z Bratislavy do Brna zasahuje do pravého pruhu nepojízdný nákladák. Na vozovce jsou kusy pneumatiky. Projíždějte kolem opatrně. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Justin Timberlake, pěkné ráno, 8 hodin 35 minut.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No a my už vyrážíme za našimi nejmenšími prťátky.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, proč nesí ženy dlouhé vlasy a muži krátké.
3: Protože oni jim hezky vyrostou a pak jsou ženský krásný, ale chlapy se nechají ostříhat. Protože se jim to nelíbí, aby se jim žensky nesmály, že jsou holky. Protože chlapům narostou takový krátký hezký vlasy a ženským narostlým dlouhým, protože ženským líbí se ty rovný jako koleje.
0: Tohle jsou naše zlatíčka krokodila, tak vám hrajeme nejenom těm kolejím. Vyčesat, jdeme na to do práce, do školy.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: Kerenko s Katkou a Jirkou, jsme vaše rádio.
1: Krásné ráno, teď vám prozradíme, co je nového a taky jak dnes bude.
0: Dnes to bude parádní den, krokodíláci. Teď aktuálně máme v Brně už teploty kolem 17 stupňů, šplhat to bude k 22. No a od víkendu čekáme už letní teploty kolem 28 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Krajský soud Brně dnes pokračuje v projednávání případu takzvaného jihlavského gengu. Žalobce 6 lidí a jednu firmu viní především z vydírání a podvodů. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat 30. května. Právě v ten den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev. Církev zatím neřekla, zde bude lebka opět vystavena a v jaké podobě. Riziko, že se nynější epidemie eboly z Afriky rozšíří globálně, je nízké, uvedla to Světová zdravotnická organizace. Vidí ale nebezpečí šíření na regionální a národní úrovni v Kongu a Ugandě. Tenistka Karolína Plíšková prohrála ve druhém kole kvalifikace Roland Garros se Španělkou Marínou Basousovou 3-2, 2-6 a hlavní soutěž si v Paříži nezahraje. Neuspěli ani Dominika Šalková a Zdeněk Kolář. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
4: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
3: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
4: Má dovolenou, pane řediteli.
3: Tak to se můžeme jít klouzat.
5: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Je to tajný.
6: Takže,
7: pohraj jste.
6: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora, Jamaja, taky.
7: Dobrý.
6: Jdeme.
7: Jedu.
6: Hořák,
7: zapínám, krájím.
6: Šlehám,
7: sedím.
6: Strouhám,
7: flambuju.
6: Hasím.
7: Slejvám.
6: Utírám,
7: solím.
6: Pepsím.
7: Servíruju.
6: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival.
6: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
9: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
12: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
13: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
14: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
15: Ano, slyšíte správně.
14: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
15: Žádné dlouhé čekání.
14: Profesionální montáž a rychlá realizace.
15: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
14: nebo telefon 724 100 122.
15: Klimatizace Břeclav.
14: Řešení řešení proti letnímu horku.
10: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: 8 hodin 50 minut, krásné ráno, možná už krásné dopoledne vám všem krokodíláci.
1: Dámy a pánové, blbec nakonec.
0: Máme tady jednoho, vlastně pozor, protože nás čeká teplé počasí.
2: Ano, s dalším případem se hlásí mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům do studia Rádia Krokodýl. Ani častá prevence, ani odstrašující případy z nedávné minulosti bohužel nepřispěly k tomu, aby někteří lidé nenechávali svá zvířata osamoceně v autech. Brněnské strážníky v těchto dnech přivolali kolem jdoucí k vozidlu stojícímu na parkovišti u zoologické zahrady. Majitelé odešli do zoo zřejmě v době, kdy venku bylo ještě poměrně příjemně a nechali v autě psa, který byl při příjezdu hlídky čilý. Na tmavý vůz ale svítilo slunce, zahřívalo kapotu a postupně se rozpaloval i interiér. Rodina se nevracela ani poté, co ji strážníci nechali v zoologické zahradě opakovaně vyvolat z reproduktorů. Pes přestával být aktivní a s vyplazeným jazykem se snažil ochladit, a tak hlídka auto otevřela. Strážníci vysvobozené zvíře pozvolna a opatrně chladili a převedli ho do péče našeho útulku. 30letý slovenský hovořící majitel, který ho tam nechal údajně několik hodin, jim později řekl, že zřejmě podcenil situaci. Výzvy v zoo prý neslyšel on ani jeho děti. Je podezřelý z týrání zvířat a ve správním řízení mu hrozí pokuta do 1 000 000 korun. Přeji klidný den a příjemný poslech.
2: Tak pozor na dětičky a na zvířátka, tolik mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Tak Janko Krokodýláce jete do auta, možná taky už pěkně do práce, do kanclíku, na židličku, ke stolečku. Čerstvé zprávy s Katkou.
1: Hezké dopoledne, pěta za oběti holokaustu, zahájí meeting Brno a setkání sudeckých Němců, podrobnosti už za chvíli.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Můj boj, zamilovaný muž nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Operu Carmen nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A hru Hotel Strindberg uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Představení Říše džungle Mauglí nabízí divadlo Radost v 18 hodin.
4: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánů na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj.
2: Radio Krokodýl.
5: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za... Po 9. hodině z Krokodýla 99, Petr André. A nebo Rednecks. Trošku si zaskáčeme po 9. hodině.
7: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
8: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska čekejte skoro jasnou oblohu. Teploty budou kolem až 22 stupňů Celsia.
9: Partner pohodového počasí. Lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne a na úvod skvělá zpráva. Radio Krokodýl je díky vám podle nejnovějšího výzkumu poslechovosti rozhlasových stanic i nadále absolutně nejposlouchanějším regionálním rádiem v České republice. A my vám za to moc děkujeme, že jste s námi.
2: Radio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Uctěním památky obětí holokaustu dnes v Brně začne festival Meeting Brno a zároveň také setkání sudetoněmeckého krajinského sdružení, které se poprvé koná v Česku. Piety na pátém nástupišti, odkud z Brna odjížděly židovské transporty, se zúčastní i syn Nikolase Vintna. Vláda by měla do konce června projednat plán boje proti závislostem do roku 2028. Připravovaný dokument počítá s vytvořením nezávislé národní agentury, která by měla v Česku protidrogovou politiku na starosti. Vzniknout by měl také fond prevence.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Nepovolené vjezdy vozů mají omezit zábrany, které přibyly na asfaltových cestách u řeky Dyje v Poštorné a okolí. Nahradily sklopné sloupky, které opakovaně ničily vandalové. Na místa vyjížděla auta, pro něž nejsou cesty uspůsobené. Hokejisté Vegas i díky asistenci Tomáše Hertla porazili v úvodním finále západní konference NHL Colorado 4-2. Martin Nečas ve středu nebodoval.
10: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
11: Češi! My jsme mistrovství světa v ledu hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól střelil ve 52. minutě útočník Jakub Fleck. Pátý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka v sobotu od 16.20 proti Slovensku.
12: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
13: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
14: Eastgate.
15: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
14: Využijte naší nabídku do konce června.
15: Vaše brána k novému bydlení.
14: Sledujte Eastgate Brno.
16: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
17: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
18: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně policisté došetřují dopravní nehodu v Černovicích na ulici Vlastimila Pecha. Co se týče kolon, stále je téměř kilometrová na Poříčí do centra před Vídeňskou. Ucpaná je křižovatka Zvonařky a Dornichu a okolo 5 minut se popojíždí od Bystrce k Žabovřeské ulici u sjezdu na Veslařskou. Na dálnici D1 zpomalují kamiony mezi Velkobíteší a Brnem a kvůli zúžení čekejte zdržení pár minut na trase Třebíč Brno v Rosicích. Pro Rádio Krokodýl z globální stánce Koptilšár.
17: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě,

0: Krásné dopoledne, já jsem Jirka, no a už je naproti mě Katka, která vám jde servírovat 9:90.
1: Je to tak a svátek má Monika, to znamená i naše účetní Monča, tak všechno nejlepší.
0: Všechno nejmonča, nezapomeňte na ně, krokodýláci.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepu, jinak dobrého plavce, chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Krásné dopoledne, hezký čtvrtek vám všem ledícím krokodýle, taky dnes přeje Katka, no a k tomu hrajeme jako vždy hit vašeho života. Můžete si o něj psát na e-mail program@krokodil.cz, no a dneska hrajeme Pepovi, který napsal, že chce poprosit o písničku pro záchrannou službu, a to do Vyškova. Tak to uděláme, Pepo, moc rádi a samozřejmě pošleme ji i tobě pro lepší den a i všem ledícím krokodýla. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita právě teď tady u nás na Krokodýlu. Je 9 hodin a 14 minut. Krásný den mějte.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Tak to byl dnešní hit vašeho života Shawn Mendes a Camila Cabello. No a díky, že píšete a že posloucháte Krokodýla, protože díky tomu, že jste s námi, vás odměna nemine. Můžete totiž vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy, stačí nám napsat na studio@krokodil.cz, jestli ladíte Krokodýla v obchodě, kanceláři, ve skladu nebo třeba v dílně. No a Krokohlídka může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Dorazí i Ital Pier Caruso z Caruso Pizza. No a nezapomeňte tedy připsat, odkud jste, kolik vás tam je a proč bychom měli dorazit právě za vámi. Pak už si jen nechte chutnat s Krokodýlem.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Více na krokodýl.cz.
3: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Fandové basketbalu, zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou do

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: Nakup a vyhraj v Krpovi. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
11: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Je dobré mít své jistoty.
15: Vaše nejvěrnější rádio.
14: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 9 hodin 35 minut a soutěž pro vás připravená hit v jedné sekundě také a tak můžete volat Studio Krokodýla 603 103 103. No a za odhalení toho dnešního hitu nabízím dvě vstupenky do brněnského kina Lucerna na film Ďábel nosí Pradu 2. Promítat se bude 30. května od 20 hodin. Tak vstupenky jsou tady pro vás připraveni, hit taky, takže můžete volat hned teď Studio 603 103 103. Linka je volná a myslím si, že dnes by to mohlo dopadnout na první dobrou. Tak uvidíme. Hezké dopoledne, Krokodýl. Kdo tam?
2: Dobrý den, tady Martin. Ahoj, tady Martin.
1: Martine, ahoj, zdravím tě. Odkud nám voláš?
2: Z Brna.
1: Z Brna z práce?
2: Z práce.
1: Máš se zatím fajn?
2: Jo, je to v pohodě.
1: Jo, je to v pohodě. Tak super, to jsem ráda. Můžeme jít na ten hit? Jseš připravený nastražit uši?
2: Jasně.
1: Tak poslouchej dobře. 3, 2, 1... Go! Tak slyšeli jsme. Kdo
2: slyšeli,
1: by to
2: ale vůbec nevím.
1: Vůbec nevíš?
2: Ne.
1: Netipneš ani?
2: Ne.
1: Ne. Tak je mě líto, no, Martine. I přesto, ať se ti dneska vede, měj se krásně. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, čau. No a linka pro vás k dispozici. Tak přátelé, ukázečka proběhla. Kdo by to mohl zpívat? Stačí mě buď název, jméno interpreta nebo název té skladby. Někdo už asi tuší. Hezké dopoledne, Krokodýl. Kdo se dovolal?
3: Ahoj, tady je Tom.
1: Tome, zdravím tě. Co myslíš, že by to mohlo být?
3: Já si myslím, že je to Euforia od Lorin.
1: Takhle komplet to máme. No tak, co na to říkáme? Já doufám, že ty budeš euforii, protože je to samozřejmě Loreen. No a já ti blahopřeju, máš od nás lístky do kina.
3: Děkuju moc krát.
1: Tak tvoje oblíbená zpěvačka, nebo co na ní říkáš?
3: Jo, zaposlouchám.
1: Jo, jo, může být, tak to jsem ráda. Tak zůstaň mi na telefonu, gratulace, užij si kino, ahoj.
3: Děkuju moc krát.
1: No a pro vás všechny teď Loreen v celé parádě, tak si ji užijte také s Krokodýlem.

0: skvělá. Laureen, Euphoria tady u nás na Krokodýlu v 9 hodin a 40 minut jako dnešní hit v jedné sekundě. No a před námi další devadesátky po deváté. Will Smith. Taky bude Sophie Ellis Bextor. A nebo Spice Girls. Nenechte si tyto hity ujít, už za chviličku pro vás budou tady u nás na Krokodýlu.
1: Barco Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barco, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
3: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluiconecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluiconecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluiconecto. www.fluiconecto.cz.
7: Toto je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
11: Vaše město Brno.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
15: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: dnešní 90 v 9 krokodýle uzavírej NSYNC a bye bye bye, tak my se s vámi rozhodně neloučíme, naopak vás vítáme tady u nás na krokodýlu. Hezké dopoledne, díky, že jste s námi, a Petra má další zprávy, bude 10.
1: Hezké dopoledne, ve zprávách budeme mluvit o jedné anglické rozhlasové stanici, která britského krále Karla III. Prohlásila za mrtvého, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně vás zve na výlety se Šroubkem a Matičkou. Zúčastněte se akcí na mimobrněnských památkách. Sbírejte kódy a získejte hodnotnou výhru. V sobotu 23. května přijeďte na Starou huť u Adamova. Při akci Slované na huti vás čekají experimentální tavby železné rudy, ukázky řemesel, hry a soutěže. Více informací na www.tmbrno.cz.
2: Radio Krokodýl.
4: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun, a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
2: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté na Krokodýlu tedy svým. Taky budou YouTube. A těšte se na poetiku. Za půl minuty bude 10.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
9: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ještě během dopoledne si máme užívat polojasného počasí, později však už nás čeká převažující oblačno, lokální přeháňky a teploty 21 až 24 stupňů.
10: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Teplárny Brno vzhledem k vývoji počasí dnes končí topnou sezónu. Dodávky tepla už přerušily 7. května. Kvůli ochlazení je ale o 5 dnů později opět obnovily. Předseda sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura by v Číně rád podpořil příliv tamních turistů do Česka. Důležité je i zrušení vízového styku pro české občany. Zvýšení počtu čínských turistů by podle Okamury mohlo znamenat miliardu korun ročně na dani. Rozhlasová stanice v jihovýchodní Anglii se omluvila britskému králi Karlu III. A svým posluchačům za to, že omylem oznámila panovníkovu smrt. Na vině podle ní byla porucha počítačového systému. Vstup monarcha, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený, byl omylem spuštěn v úterý odpoledne a nesprávně oznámil úmrtí jeho veličenstva. Brankář Aston Villa Emiliano Martinez po vítězství ve finále Evropské ligy proti fotbalistům Freiburgu prozradil, že si během rozcvičky před zápasem zlomil prst na ruce. Anglický klub zvítězil 3-0.
11: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
12: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas je čeká v sobotu od 16:20 proti Slovensku. Švédi porazili Slovinsko jasně 6-0 a ve čtvrtém utkání si připsali druhou výhru. Ve skupině B se posunuli na čtvrté místo. Slovinci jsou se 3 body šestí.
13: Ekonomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
14: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
15: Eastgate.
16: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
15: Využijte naší nabídku do konce června.
16: Vaše brána k novému bydlení.
15: Sledujte Eastgate Brno.
17: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
18: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Aktuální situace na silnicích už sleduje Jakub.
19: Pěkné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Porouchaný kamion překáží na dálnici D1 u Brna u exitu 196 ve zúžení směr Praha. Do kolony se dojíždí na 203. kilometru. V protisměru jedou místy pomalu kamiony už od Velké Bíteše. V Brně ve Sportovní ulici na výpadu

taky po desáté. S vámi na Krokodýlu Katka Horáková. Přeji parádní dopoledne. No už za chviličku připomenu soutěž Krokodýla o nové horské kolo. Tak buďte s námi, ať se vám dnes dobře daří.

0: Sofia.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Místo toho, abys hrál s mým otcem karty, jsi mohl trošku víc všímat mě, ne?
4: No to bych rád, ale potom ty peníze na svatbu v životě neseženeme.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

Je jaro, mějte se rádi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Tak šup, šup, ještě honem rychle se můžete zapojit do naší skvělé soutěže, protože už zítra někdo z vás vyhraje nové horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun. Kolega Jirka naskočí na kolo a vyrazí přímo ze studia Krokodýla směr prodejna Element Store u M Paláce. A vy tipujete, za jak dlouho tam dorazí. Pojede hezky kliďanko, bez spěchu a ještě cestou musí stihnout několik selfíček. Vyfotí se u Petrova, na Zelňáku, u Krokodýla na Staré Hradnici, taky na náměstí Svobody a na hlavním nádraží, no a potom už zamíří do cíle, tedy na prodejnu Element Store. Svůj tip, jak rychlý nebo pomalý bude, tak pište v sekundách, minutách na e-mail studio@krokodil.cz. Připište samozřejmě i své jméno a telefon na vás. No a vyhraje první, nejpřesnější z vás.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
4: Tak pojďme.
5: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
11: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
12: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürli.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
16: Královna omáček míří na Hrad.
17: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na Velkém nádvoří Hradu Špilberg.
16: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
17: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
16: Kapacita omezena.
17: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
18: Je dobré mít komu věřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
2: A krokodýl má pro vás tip na zítřejší oběd. Mrkněte na aktuální nabídku na www.obědyadam.cz. Objednejte a nechte si dovést do práce nebo domů kvalitní domácí oběd. Na výběr máte z 5 druhů menu z poctivých surovin, tradiční česká kuchyně i oblíbené klasiky, které zasytí a potěší. No a zítra tedy doporučujeme dnes už objednat třeba frankfurtskou polévku s párkem a bramborem a k tomu smažený holandský řízek se sýrem, bramborovou kaší a okurkem. Oběd vám po domluvě donesou až do práce nebo k bytu. Bezplatný rozvoz a jednotná cena. Tak se nechte inspirovat, jsme krokodýl, dobrou chuť.
1: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
3: Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
4: Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A právě teď je ta chvíle volat studio Krokodýla 603 103 103. To je sem telefon ke mně do studia a hrajeme o 102 tisíce korun rovných. Tak přátelé, kdo má zájem, chce si tipnout náš zvuk volá. Někdo už tam je. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka, koho zdravím do auta?
2: Dobrý den, tady Honza.
1: Honzo, kam jedete?
2: Já teďka jedu do Uherského Hradiště.
1: Tak vám přejme šťastnou cestu a taky držím pěsti, ať ten tip dopadne. Já vám připomenu náš zvuk, poslouchejte dobře. A doufám, že už to máte naposlouchaný, že jste popřemýšlel a jsem s tím tipem.
2: Tak. No, tak já si myslím, že je to pohyb časového mechanismu, pohyb vteřinové ručičky.
1: Pohyb vteřinové ručičky a ptáme se arbitra a ten říká... Tak říká, že bohužel zase trefa vedle. Je mi to líto.
2: Dobře.
1: Tak někdy jindy. Mějte se hezky, šťastnou cestou.
2: Mějte se, naschled.
1: Naschledanou. Navyšujeme náš bank do příštího soutěžního kola, přátelé, tak buďte s námi.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Rádio Krokodýl.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
7: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
10: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
9: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
10: No přece od Klimastylu z Hodonína.
11: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
12: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz.
13: Fandové basketbalu zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou

0: na vás.
1: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
4: Ne, je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
4: Hora, Jamaja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
4: Jedu.
3: Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám,
3: sedím.
5: Strouhám,
4: flambuju.
2: Hasím.
3: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
2: servíruju.
3: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
3: Aj.

0: Tak tohle je skupina ABBA tady u nás na Krokodýlu krátce před 11. Hezké dopoledne vám přeje Katka, se mnou už je taky Petra, jdeme na zprávy.
1: Hezké dopoledne, v Brně dnes začíná festival Meeting Brno, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánu na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
5: Město Hrušovany nad Jevišovkou vás zve na přednášku restaurátora Libora Jaroše. Znovu zrození. O obnově malířské výzdoby na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou a radnice, kde jsou odkryty prvotiny Alfonse Muchy. Chybět nebude prezentace restaurátorských prací ani autogramiáda nové knihy Libora Jaroše Pod povrchem. Těšíme se na vás v pátek 22. května v 17 hodin ve společenském centru Hrušovany nad Jevišovkou.
2: Rádio Krokodýl. Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Příští hodince doufám potěší Daja. Po 11. taky George Michael. Hanzo zpívá Olga Lounová. Za půl minuty bude 11.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
8: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V této chvíli v centru Brna sice sem tam svítí sluníčko, ale čeká nás během dne převažující oblačno, lokální přeháňky a teploty maximálně kolem 24 stupňů.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Uctěním památky obětí holokaustu dnes v Brně v 17 hodin začne festival Meeting Brno a zároveň také setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se poprvé koná v Česku. Piety na pátém nástupišti, odkud z Brna odjížděly židovské transporty, se zúčastní vedení sdružení společně s Nikem Vintnem, jehož otec Nikolas zachránil před hrůzami koncentračních táborů stovky československých dětí. Astronom Jiří Grigar vstoupil do rekordmanské síně slávy za mimořádný přínos v oblasti popularizace vědy. Cenu za něj při slavnostním ceremoniálu ve Valštejnské zahradě v areálu Senátu převzal jeho syn Lukáš z rukou předsedy horní parlamentní komory Miloše Vystrčila. Berlínská nemocnice přijala v noci na dnešek do péče rodinu amerického lékaře, který se nakazil v Kongu ebolou. Lékař je v Berlíně v izolaci už od včerejška. Jeho žena a 4 děti nevykazují příznaky nemoci. Dalšího lékaře s podezřením na nákazu ebolou přijalo v noci Česko. Hokejisté Vegas i díky asistenci Tomáše Hertla porazili v úvodním finále západní konference NHL Colorado 4-2. Martin Nečas v dresu Avalanche ve středečním duelu nebodoval.
10: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality CZ.
11: Češi! Mistrovství světa v levli hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřelil v čase 51:05 útočník Jakub Flek. Pátý zápas čeká Čechy v sobotu od 16:20 proti Slovensku.
12: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
13: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
14: Eastgate.
15: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
14: Využijte naší nabídku do konce června.
15: Vaše brána k novému bydlení.
14: Sledujte Eastgate Brno.
16: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
17: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co vás čeká aktuálně za volantem, tak to ví Kuba.
18: Hezké dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně v Bratislavské ulici dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Provoz tam blokují částečně. Ucpaná je ulice Zvonařka do centra od Tržní k Dornichu. Zdržení tam čekejte okolo 5 minut. A na dálnici D1 u Brna před 96. kilometrem postupně provoz v obou směrech slábne. Stále tam ale čekejte pomalu jdoucí kamiony v pravém pruhu. Pro rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuptil Šar.
19: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
20: Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07.
19: Nejrychlejší dopravní informace na

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: To berete tolik za půlhodinovou práci? Děsí se zákaznice, když instalátor odchází. Jestli vás to rozčiluje, můžu to protáhnout třeba na 5 hodin.

0: Přátelé, pokud právě teď máte volnou ruku, vezměte do ní telefon a volejte studio 603 103 103, protože soutěžíme o dvě vstupenky na Elimon Fresh Festival, kde si užijete dosyta skvělého jídla a pití, a to už příští víkend 30. a 31. května v Zámecké zahradě ve Slavkově u Brna. Jak jsem řekla, Elimon Fresh Festival tam bude a já mám pro vás dva lupeny. Někoho už máme na lince. Hezké dopoledne, to byl Fofr, kdo tam?
1: Dobrý den, tady Jitka.
0: Jitko, já vás zdravím, přeju krásné dopoledne, připravena na moje nápovědy.
1: Ano, určitě.
0: Tak fajn, dneska hádáme název města v okrese Brno-Venkov v Jihomoravském kraji. Nachází se 18 kilometrů jižně od Brna při ústí Litavy do Svratky. Jedná se o vinařskou obec ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. V blízkosti tohoto města můžete vyrazit na krásnou rozhlednu Akátová věž Výhon. No a toto město, aby nám to bylo úplně jasný, má v názvu jeden druh nábytku, který se dává ke stolu a sedíme na něm, tak teď už je to asi jasný, ne?
1: Aha, židlochovice.
0: Jejda, je to ono. Vy jste původně typovala nějaký jiný město?
1: Já jsem původně ještě myslela Velké Pavlovice nebo ještě Hustopeče, ale ta židle je rozhodující.
0: Ten nábytek, že? Tak to byla jasná tečka. Tak paráda, jsme tam, no a vyjdete na krásně Fresh Festival si to tam užít. Máte rádi dobrý jídlo a pití?
1: Určitě. Já jsem byla opakovaně na Štulberku, když to bývalo a tak jsem moc ráda, že teď je to ve Slavkově, tam to bude určitě krásné.
0: To bude určitě krásný, tak dobrou chuť, ať si to hezky užijete, vemte si někoho sebou a zůstaňte mi na telefonu. Hezký den, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce.
4: Po cestě ho čeká několik úkolů.
2: A ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle.
4: Vyhraje první, nejpřesnější tip.
2: Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
5: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
9: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
8: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
9: Že bych se taky svezla.
8: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
10: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
11: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
14: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
15: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
16: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Dyton.
18: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
19: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
21: Je dobré mít spolehlivého přítele.
22: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: opustila.
1: Ladíte krokodýla přesně 7 minut po půl 12. Hezké dopoledne, tohle už je kapela Queen, budou taky Reino a chystám pro vás informaci z jedné brněnské základní školy, kde si děti už brzy budou připadat jako na dovolené. Proč uslyšíte tady u nás, tak buďte dál s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Krásné dopoledne, zdraví vás Krokodýl. No a představte si, že jako na dovolené v hotelu si budou brzy připadat děti ze základní školy Chalabalova v brněnských Kohoutovicích. Ne, že by se tam teda přestali učit a mohli jen tak lelkovat a být třeba na mobilu, ale od nového školního roku si budou moci vybírat obědy ze švédského stolu. Součástí nabídky budou kromě hlavního jídla taky saláty nebo ovoce. No a koncept je založený na tom, že si děti sami vybírají, co a v jakém množství si naberou. A díky tomu se může snížit množství vyhovezeného jídla o 20 až 30%. To znamená konec plýtvání. Širší nabídka ovoce, zeleniny nebo zdravějších jídel pak může zase pozitivně ovlivnit jídelníček dětí. Tak Krokodýl dává palec nahoru.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
3: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
4: Kde jste všichni?
3: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
5: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, voňavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Fandové basketbalu, zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou do

0: zase na vás.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
2: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
3: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: tohle je Ina a Hot krátce před 12. hodinou. Hezké poledne vám přeji Katka a Petra. Máme zprávy.
1: Hezké poledne. Aktivisté včera natřeli ruce sochy Edvarda Beneše na červeno. I o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Lužánecké pracoviště Lata zve rodiny s dětmi do Jurkovičovy vily na program s názvem Tajemství pavučiny. Čeká vás pohádkové dobrodružství s úkoly, tvořením a výkladem o historii vily. Zábavu si užijete v neděli 24. května od 15 hodin v Jurkovičově vile. Rezervace na obchod.luzanky.cz.
2: Rádio Krokodýl.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
2: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu po 12. tedy svým. Čeká vás skupina Snap. A nebo Michal Hruza. Nenechte si ujít ani další hity, teď máme přesně minutu před 12.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Odpoledne nás čeká převažující oblačno, také lokální přehánky a teploty maximálně kolem 24 stupňů.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký čtvrtek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 4 aktivisté včera natřeli červenou barvou ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před právnickou fakultou Masarykovy univerzity a pověsili na něj ceduly s nápisem Český nácek škůdce Moravy. V prohlášení uvedli, že žádají odstranění sochy. Beneš podle nich nemá s Masarykovou univerzitou ani Brnem nic společného. Nová evropská směrnice o transparentnosti odměňování přinese revoluci v personální politice společností a firem. Podniky totiž budou muset zřejmě od ledna příštího roku zveřejňovat nástupní mzdy a informovat stávající pracovníky o průměrném výdělku na jejich pozicích. V případě velkých mzdových rozdílů pak budou firmám hrozit tvrdé pokuty. Teprve 6-měsíční kojenec se v noci na úterý ztratil z nemocnice v německém Duisburgu. Po celodenní snaze matku i s dítětem zadrželi policisté v Maďarsku. Miminko mělo v ručičce stále zavedenou periferní žilní kanilu a kvůli přerušené léčbě bylo v kritickém stavu. Naštěstí se ho zřejmě podaří zachránit. Útočnice Natálie Mlínková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen porazili Otavu 4-0 a sérii vyhráli 3-1. Trofej vybojovali jako první kanadský tým. V dresu Otavy, která o titul marně usilovala i loni, do hry zasáhla další česká reprezentantka Kateřina Mrázová.
10: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
11: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Hokejisté domácího Švýcarska deklasovali v Curychu Rakousko 9-0 a mají v čele skupiny A plný počet 12 bodů. Američané udolali Německo 4-3 po samostatných nájezdech a připsali si ve čtvrtém utkání druhou výhru. Němci dosáhli na první bod.
9: Ekonomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
12: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
13: Eastgate.
14: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
13: Využijte naší nabídku do konce června.
14: Vaše brána k novému bydlení.
13: Sledujte Eastgate Brno.
15: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
16: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně pozor, máme nehodu v Brně v Kaštanové ulici u nájezdu na D1 směrem do centra. Blokuje provoz nehody dvou osobních aut. Dále na Brněnsku za Ostrovačicemi ve směru na Kývalku bouralo osobní auto s traktorem. A na Břeclavsku ve Velkých Němčicích ve Vrchní ulici bourala dvě osobní auta. Nehodu máme i na D2 na výjezdu z Brna na prvním kilometru ve směru na Bratislavu havarovalo osobní auto. Tak si dejte pozor, šťastnou cestu a kdyby něco, volejte nám.
17: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je 12 hodin, tak krásné poledne vám všem přeje Krokodýl. Všechno nejlepší k svátku přejeme Mončám, které dneska slaví svátek. No a samozřejmě pro vás po 12. další hity. No a taky dobrou chuť, pokud právě usedáte k obědu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Hlášení hasičů o akci. Zásah v Krabíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.

0: Michal Hruza pro EMU, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio. Teď jdeme za zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A tohle jsou naši nejmenší posluchači Krokodýla. Těch prcků se dneska ptáme, proč se musíme umývat.
2: Aby neměl nějakou nemoc.
3: Aby neměl na ruce bacily.
4: Kdybys na něco šáhnul a pak si neumyl ruce, tak bys měl v pusince bacily.
5: Puse bacily a potom nastydla a mě a mohla by si mít angínu, když by si olízla ruce.
6: Aby neměl žloutenku.
0: Proč se musíme umývat? Na to jsme se ptali ve školce v Řečkovicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
7: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
13: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, ten je výběr z 5 menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
14: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
16: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
17: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
18: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
13: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio.

Vaya con Dios, na. Vy od nás můžete mít také pizzu za poslech roku díla. I o tom za malou chvíli. Mezitím pohodový George Ezra. Pěkné odpoledne.

0: Krokodýl, Eva Farná, jsme vaše rádio, jsme Krokodýl.
1: Poslouchám rádio Krokodýl.
0: A kde se poslouchá, tam se vyhrává, nezapomeňte nám dát vědět, kde posloucháte, ať už je to na stavbě, v kanclíku, možná v autě. Pište na studio@krokodil.cz a my vám dovezeme pizzu pro vás a vaše kolegy. Dorazí i originál Ital Piero Caruso. Ano, pizzerie Caruso je tady připravená. A my vás budeme pěkně odměňovat za věrný poslech.
2: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás.

0: Hrací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo Kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonekto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonekto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonekto. www.fluiconecto.cz.
2: Rádio Krokodýl fandí brněnské Strojovce. Fandíme s vámi.
3: Je to tady. Finální zápas tohoto ročníku se blíží. Zbrojovka uzavře sezónu v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Fanoušci se mohou těšit od 12.30 na nabitou fanzónu, předávání vítězného poháru a oslavy postupu mezi elitu i s překvapením. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Rozlučte se s námi se sezónou.
2: Fandíme s vámi.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
6: Ano, slyšíte správně.
5: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
6: Žádné dlouhé čekání.
5: Profesionální montáž a rychlá realizace.
6: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
5: nebo telefon 724 100 122.
6: Klimatizace Břeclav.
5: Řešení proti letnímu horku.
7: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Halo, jsme tu všichni.
10: Já nic nevidím.
9: Nemůžeme rozsvítit?
10: Je to tajný.
9: Takže, pohraj jste.
10: Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
10: Hora,
9: Jamaja, taky.
10: Dobrý.
9: Jdeme.
10: Jedu.
9: Hořák,
10: zapínám,
9: krájím.
10: Šlehám,
9: cedím.
10: Strouhám.
9: Flambuju.
10: Hasím.
9: Slejvám.
10: Utírám.
9: Solím.
10: Pepřím.
9: Servíruju.
10: To bude legendární hostina.
11: Elimon Fresh Festival.
12: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Travel City, Carl Ray Jepsen, Krokodýla. My taky tady máme pořad, kdy se věnujeme omezování mobilu ve školách, tak aby se děti mohly lépe soustředit.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Dobrý den, dostali k základní škola Kanice. U nás ve škole s mobilními telefony to máme nastaveno tak, že děti, když ráno přijdou do školy, tak mobil uloží do šatní skřínky a celý den tyto mobily nepoužívají, pokud zrovna výuka toto nevyžaduje.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Get the cool.
1: Gorillaz na Krokodýlo. Je tady 13. hodina, čerstvé zprávy s Petrou. O čem budou?
2: Hezké odpoledne a děti ze základní školy Chalabalova si budou moci vybírat obědy ze švédského stolu, i o tom za chvilku.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánu na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
6: Město Hrušovany nad Jevišovkou vás zve na přednášku restaurátora Libora Jaroše. Znovu zrození. O obnově malířské výzdoby na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou a radnice, kde jsou odkryty prvotiny Alfonze Muchy. Chybět nebude prezentace restaurátorských prací ani autogramiáda nové knihy Libora Jaroše Pod povrchem. Těšíme se na vás v pátek 22. května v 17 hodin ve společenském centru Hrušovany nad Jevišovkou.
4: Radio Krokodýl.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Z Krokodýla David Guetta, Favela, Eva Max. Budeme si zpívat taky Gimme, Gimme, Gimme. Budou Krištof. Po 13. hodině na Krokodýlu.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Na Jižní Moravě dneska polojasno, příjemné teploty kolem 22 stupňů.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Děti ze základní školy Chalabalova v Kohoutovicích si od nového školního roku budou moci vybírat obědy ze švédského stolu. Součástí nabídky budou kromě hlavního jídla také saláty a ovoce. Cílem je omezit plýtvání jídlem. V případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na nadcházející summit Severoatlantické aliance omezí ústavní pravomoci prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud. Pavel to dnes řekl na bezpečnostní konferenci Globsec. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. První humanoidní robot se stal v jihokorejském Soulu buddhistickým mnichem. Záměrem je zvýšit nejen povědomí, ale i zájem o zdejší buddhistický řád, který se v poslední době potýká s klesajícím počtem členů. S fotbalisty Aston Villa slavil vítězství v Evropské lize i britský princ William, který je velkým fanouškem birminghamského klubu. Zisk první trofeje po 30 letech ho na tribuně stadionu v Istanbulu po středeční výhře 3-0 nad Freiburgem dojel až k slzám.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
11: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
2: Čeští hokejisté na mistrovství světa málem po druhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3-1 a přiblížili se postupu do čtvrtfinále. Jakub Flek podotkl, že kdyby toto utkání prohráli, museli by zřejmě chodit kanály. Další zápas se hraje výběr Radima Rulíka v sobotu proti Slovensku.
12: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
13: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
14: Eastgate.
15: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
14: Využijte naší nabídku do konce června.
15: Vaše brána k novému bydlení.
14: Sledujte Eastgate Brno.
16: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
17: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pozor, v Brně se bourá v Kaštanové ulici a taky na Brněnskum za Ostravičecemi směrem na Kývalku boural osobní auto s traktorem. Dejte pozor.
17: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka s vámi, hrajeme hit za hitem, taky soutěž okolo, která už jde pomaličko do finále. Poslední šance zapojit se a vyhrát kolo za 35 000 z Krokodýla gratis.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaké je heslo workoholiků? Napřed práce, potom práce.

0: Run the World. Nezapomeňte, máme soutěž okolo i o tom v této hodině. Jsme Krokodil, jsme vaše rádio a taky chystáme i ohňostroje. I na to se podíváme.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Více na krokodýl.cz.
2: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
6: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
7: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
12: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: MC Erika Barbara, Krokodýl a my už chystáme taky ohňostroje a dronové show.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Radio Krokodýl.

0: Jak krokodýlo George Harrison.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: 101 tisíc korun, to je aktuální bank v naší soutěži Krokodýlí zvuky. Buďte si jistí, že dneska odpoledne ještě o tyto prachy na ruku budeme hrát, tak se nás držte, protože peníze jsou tady připravené. Stačí uhodnout, co je zadní zvuk krokodýla.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 102 tisíce korun.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
5: Tak pojďme.
6: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park CZ.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
11: Stárko, pojď si zatancovat pod zelený.
12: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
11: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
12: No přece od Klimastylu z Hodonína.
13: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
14: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
15: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
16: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
17: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Milou na krokodýlo. Čerstvé zprávy z Petrovo, čem budou?
1: Hezké odpoledne a policisté se u Antroposu zaměřili na bezpečnost cyklistů. Víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Muzikál na motivy neuvěřitelného příběhu lidskosti, odvahy, skromnosti i lásky Vinton. Uvádí Městské divadlo Brno 18 hodin. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. A komedii Ztratili jsme Stalina nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
6: Královna omáček míří na Hrad.
7: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
6: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
7: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod stovku.
6: Kapacita omezena.
7: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině si budeme zpívat Run, Run, Run. Budou Laidback. A nebo Xindl X. Je tady 14. hodina.
8: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
9: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V pátek čekáme polojasno, teploty budou kolem 23 stupňů.
10: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policisté se tento týden zaměřili na bezpečnost cyklistů. Během preventivní akce na cyklostezce u Antroposu zkontrolovali desítky jezdců a zajímala je především povinná výbava kola. Policisté upozorňují, že třetina cyklistů, kteří loni způsobili nehodu, byla pod vlivem alkoholu nebo drog. Ředitelka základní a mateřské školy Pastviny v Komíně Gabriela Kuběnová zůstává ve funkci. Rozhodla o tom rada města Brna. Městská část navrhla ředitelku odvolat kvůli údajným chybám v hospodaření. Podle právní expertizy ale nejsou naplněny právní důvody k odvolání.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Neobvyklý kruhový objezd vyznačili silničáři v centru Břeclavy žlutými pruhy. Musí přes něj jezdit osobní auta ve směru na Hodonín. Na ulici Národních hrdinů má dočasně sloužit místo původní světelné křižovatky jako objížďka kvůli havárii kanalizace u městské knihovny. Byl součástí nejkurioznějšího doběhu v historii Velké Pardubické. Loni mohl vítězství obhájit, ale těsně před cílem ho zastavilo zranění šlachy. Desetiletý ryzák Sexy Lord se už do závodů vrátit nestihl. Včera totiž podlehl těžké kolice.
11: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality.cz.
12: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté se ve čtvrtém zápasu na mistrovství světa pořádně natrápili s Itálií. Prohrávali 0-1, ale nakonec zvládli otočit a zvítězit 3-1. V brance soupeře zářil Damian Klara, 21-letý talent, který patří Anaheimu v NHL. Teď Čechy čekají 2 dny volna. V sobotu se od 16:20 postaví proti Slovensku.
13: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
14: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
15: Eastgate.
16: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
17: Využijte naší nabídku do konce června.
16: Vaše brána k novému bydlení.
17: Sledujte Eastgate Brno.
18: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
19: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, víme, jak to jezdí.
20: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 168 a 196 km osobním autem zastavíte jen místy. A v Brně v Porgesově ulici od bočky na Lesnou směrem na Královo pole blokuje levý pruh porouchané auto, kolona se netvoří. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
19: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V galerii zkouší přítel blondýnku. Hádej, co je na tomhle obrazu za roční období. Zhnědlé javorové listy. A blondýnka mi řekne, kanadské jaro.

0: Simon Čívana, Krokodýl, no a fantastická zpráva, protože na víkend nás čekají tropické teploty kolem 30 stupňů Celsia a hlavně by se to mělo udržet, takže to vypadá, že konec května bude na jihu Moravy ve znamení léta. I s Krokodýlem.
1: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
2: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
1: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
2: Že bych se taky svezla.
1: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
3: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
11: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
12: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já,
13: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na kroku Lidl Major Laser a my jdeme soutěžit o velké peníze. Volejte studio 603 103 103.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Major Laser Lino, ne? Tak možná vás to taky roztancovalo, krokodýláci, tak v tuto chvíli je uvolněná telefonní linka. Volejte, jeden z vás dostane šanci vyhrát téměř 102 000 korun za tento zvuk. Ptáme se, co to je. Krokodýl, kdo tam, odkud, halo?
2: No, halo, tady je Antonín z Brna.
0: Zdravíme, Tondo. Tak, 102 000, co by znamenalo u tebe doma?
2: No tak, tady se jak u ostatních jste dovolená, no, lepší.
0: Tak jo, letíme na dovolenou, ale chceme slyšet správný tip, co to je?
2: Tak já si myslím, že to je loupání banánu.
0: Uh-huh. Zvuk, který vzniká podle tebe loupání banánu. Co na to, arbitr, je to ono nebo ne? Není to ani loupání banánu, zapisujeme si.
2: Ach, to je chyba.
0: Tak příště budeme navyšovat bank.
2: Ano.
0: Ahoj. Čau.
2: Díky.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 102 000 korun.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Radio Krokodýl.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
5: Halo, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžem rozsvítit?
6: Ne, je to tajný.
5: Takže,
6: pohraj jste.
5: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
6: Dobrý.
5: Jdeme.
6: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám,
5: sedím.
6: Strouhám,
5: flambuju.
6: Hasím.
5: Slejvám.
6: Utírám.
5: Solím.
6: Pepsím.
5: Servíruju.
6: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival.
6: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Fandové basketbalu zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou do velkého finále, se koná ve Stares aréně Budova ve čtvrtek 21. a v pátek 22. května od 18 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
8: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
11: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
12: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonecto. www.fluiconecto.cz
13: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě, 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
9: Vaše město Brno.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Slza holomráz krokodýl. No teď už taky Petra, čerstvé zprávy, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, krajský soud v Brně zrušil další část nového brněnského územního plánu. Proč, uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánu na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
2: Radio Krokodýl. Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. hodině Wanted, Britney Spears, a nebo Michal Hruza. Tady 15. hodina.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
7: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, teploty budou kolem 23 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, přičemž se postoj výrazně liší s věkem. Proti jsou především starší lidé. Naopak mezi mladými do 24 let se sjezdem souhlasí 68% dotázaných. Sjezd začne zítra a potrvá do pondělka. Je to poprvé, co se uskuteční v Česku. Krajský soud v Brně zrušil další část nového brněnského územního plánu, který platí od začátku loňského roku. Jde o oblast mezi Václavskou a Hybešovou ulicí na jedné straně a fakultní nemocnicí u svaté Anny na straně druhé. Město se nevypořádalo s námitkami a připomínkami vlastníka nemovitostí, společností Oltec a nepřiměřeně omezilo její vlastnická práva.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Stavbaři v Blansku opravují někdejší zámeckou kočárovnu. Hotovo bude na podzim. Po dokončení prací získá Muzeum Blanenska nový depozitář měřící techniky i prostor pro vzdělávací programy a badatele. Investice je zhruba za 20 milionů korun. Tenistka Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Liovou dnes v generálce na grandslamové Roland Garros prohrála 3-6 a 5-7.
8: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
9: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Kouč Radim Rulík si oddechl, že po sobotní porážce se Slovinskem 2-3 v prodloužení čeští hokejisté na mistrovství světa nestratili s dalším outsiderem Itálií. Přes výraznou převahu po dvou třetinách prohrávali 0-1, ale nakonec zvítězili 3-1 a po úspěších s Dánskem a Švédskem si připsali třetí výhru. Další utkání čeká český tým v sobotu, kdy hraje se Slováky.
10: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
11: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
12: Eastgate.
13: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
14: Využijte naší nabídku do konce června.
13: Vaše brána k novému bydlení.
14: Sledujte Eastgate Brno.
15: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
16: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už pohled na silnice.
17: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Osobním autem zastavíte jen místy. Na silnici 23 z Třebíče do Brna popojíždí kolona v zastávce a v Rosicích. Ucpané silnice 394 na příjezdu do Tečic od Brna. Kolona je na silnici 43 z Brna do Světa v Předlipůvkou. A plní se také příjezdy do Kuřimy od Brna i od Čebína. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
18: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chemici neumírají, jen přestávají reagovat.

0: Tak nejenom do kolon. Krokodýl, Bára Poláková.
1: Na rádiu Krokodýl.
0: A Žánek Hlaváček, jak by jsme, takže krokodýláci, pojďme všichni pozdravit aspoň v duchu zdar jak svíňa. Žaný, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Gomete, co to znamená tlačit brzdu?
0: Ve štatlu jsme zjišťovali obrat, který si myslím je poměrně jasný a zřejmý, ale úplně to tam nedopadlo. Tak napůl ve většině případů, když.
3: Když je někdo brzda, tak jako je pomalej brzdí.
4: Veka?
5: Pomalej člověk.
6: Chleba. Tvrdý chleba.
2: Chleba.
0: Tak, na tom konci to bylo lepší než na začátku, ale kdyby tam bylo jenom brzda, tak je to chleba, odpověď, překlad, že? Ale tam je tlačit brzdu. A když se tlačí brzda, tak se to samozřejmě cháluje, ne?
2: Tlačit brzdu znamená jíst chleba. Tam mějte betelný den.
0: Možná si dáváte pozdní oběd, tak dobrou chuť, krokodýláci.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: Pusťte slunce do svého domova.
8: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
7: A pozor, akce.
8: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
11: Tak pojďme.
12: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
13: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
14: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
15: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
16: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
17: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
18: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
19: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
20: Královna omáček míří na Hrad.
21: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
20: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
21: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
20: Kapacita omezena.
21: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
22: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.

These beautiful things that I've... Ben Sun Boone z Krokodýla na všechny frekvence a zvláště na 96.2 FM, na té nás posloucháte ve Znojmě a tam si v sobotu užijí děti i dospělí příjemně naložený den pro celou rodinu. Jo, bude už 10. ročník Diamant braní, takže uvidíte ukázky činností i vystoupení střediska volného času, český pohár v cyklotriálu, finále JMK Group futsalové ligy střediska volného času Znojmo a taky vystoupí kapela Línie. Jo, myslím, že to bude dost našlapaný den a děcka určitě si to nenechte ujít. Začíná to už v 10 hodin a běží do 18 hodin ve Znojmě v areálu Horního parku. Teď do Znojma posíláme Huntrix Golden a přejeme pěkný čtvrtek.

0: Máte všichni víru, sílu, krokodýláci naši. Protože máte dobrý rádio, kde vám pomůže. Mimochodem právě v tomto období je tady možnost vyhrávat pizzu pro sebe a pro své kolegy. Stačí nám napsat, kde právě posloucháte rádio Krokodýl. Jestli je to kancel, sklad, dílna, obchod, vinárna, kavárna, restauračka, třeba fat free, že? Nebo jste třeba na stavbě. Dejte nám vědět a naše krokohlídka může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. A přijede i Ital Piero Caruso, Caruso Pizza. Tak kdo má zájem o pizzu, tak píše na studio@krokodil.cz. studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě k vám. Možná, že už brzo ten Jura a Krokodýl zazvoní právě u vás. Dobrou chuť, Totkaj.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
4: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři. CZ.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Aktuálně z Brna.
9: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
8: Vaše město Brno.
10: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
11: Haló, jsme tu všichni.
12: Já nic nevidím.
11: Nemůžeme rozsvítit?
12: Je to tajný.
11: Takže,
12: pohraj jste.
11: Heneš, long story short, tady.
12: Brňák, Dian, jsem tu.
11: Hora, Jamaja, taky.
12: Dobrý.
11: Jdeme.
12: Jedu.
11: Hořák, zapínám,
12: krájím.
11: Šlehám, cedím,
12: strouhám,
11: flambuju.
12: Hasím.
11: Slejvám.
12: Utírám,
11: solím,
12: pepřím.
11: Servíruju.
12: To bude legendární hostina.
11: Elimon Fresh Festival.
12: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
13: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
14: Hit za hitem.

0: Hezké odpoledne, krokodiláci, ať vyzvedáváte děti z kroužku, třeba z karate na Václavské, že kájo, anebo teprve jedete z práce, tak i na křižovatky je zdravíme s Petrou, kež vám tam v cukuletu blikne zelená. Péťo, co nového?
1: Hezké odpoledne, děti ze základní školy Chalabalova si budou moci vybírat obědy ze švédského stolu, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Muzikál na motivy neuvěřitelného příběhu lidskosti, odvahy, skromnosti i lásky Vinton. Uvádí Městské divadlo Brno 18 hodin. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. A komedii Ztratili jsme Stalina nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
5: Město Hrušovany nad Jevišovkou vás zve na přednášku restaurátora Libora Jaroše Znovu zrození o obnově malířské výzdoby na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou a radnice, kde jsou odkryty prvotiny Alfonze Muchy. Chybět nebude prezentace restaurátorských prací ani autogramiáda nové knihy Libora Jaroše Pod povrchem. Těšíme se na vás v pátek 22. května v 17 hodin ve Společenském centru Hrušovany nad Jevišovkou.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Co jet na nákupy do Olympie Brno?
6: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
3: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
6: Že bych se taky svezla.
3: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hit.
0: Minuta a půl a bude pět krokodiláci a dáme si to nejlepší od Tiny Turner. Pošlem to nejenom Martě do Jundrova, dáme Black Eyed Peas. Budou Miraj. Hodíme tam krále popu pro Romana. Teď přesně minuta do páté odpolední a cvrnknem si tam víno.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
9: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je to nádhera, když je tam skoro leto, krokodýláci. Brno 23,1 stupně nahoře na teploměru na Kraví hoře. V Šepkovicách má zde náhl 20,7. Děkuju, zdravíme Rosničku k Třebíči. Peťulka ve Žďáře měří 19 stupňů a pátek bude oblačný. S teplotami podobně jako dnes. Morava 23, Vysočina 20 stupňů Celzia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5 hodin, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Děti ze základní školy Chalabalova v Kohoutovicích si od nového školního roku budou moci vybírat obědy ze švédského stolu. Kromě hlavního jídla budou v nabídce saláty a ovoce. Cílem je omezit plýtvání jídlem. Dochovaný záznam procesu s nacistickým válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem a medailonky svědků i soudních znalců jsou nyní přístupné veřejnosti na webu Politické procesy. Od popravy německého státního ministra pro Čechy a Moravu uplyne 22. května 80 let. Maďarská vládní strana TISA předložila do parlamentu návrh změny ústavy, aby jedna osoba mohla zastávat funkci premiéra maximálně 2 volební období. V případě schválení příslušné změny ústavy by se Viktor Orbán už nikdy nemohl vrátit do premiérského křesla. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem 3 nováčky. Útočníka Christofa Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve 17-letým Hugem Sochůrkem. V širší nominaci jsou útočník Tomáš Chorý a obránce David Douděra. Po zranění se vrací Adam Hložek.
10: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
11: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté na mistrovství světa málem po druhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3-1 a přiblížili se postupu do čtvrtfinále. Jakub Flek podotkl, že kdyby toto utkání prohráli, museli by zřejmě chodit kanály. Další zápas se hraje výběr Radima Rulíka v sobotu proti Slovensku.
11: Ekonomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
12: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
13: Eastgate.
14: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
13: Využijte naší nabídku do konce června.
14: Vaše brána k novému bydlení.
13: Sledujte Eastgate Brno.
15: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
16: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Čtvrteční dopravu sleduje Krokodýl a Lenka ví, kam raději moc nejezdit.
17: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 163. a 196. kilometrem. Levý pruh stojí místy. V Brně v Davidkově ulici u ředitelství silnic a dálnic probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. A na silnici 55 na trase Otrokovice Uherské Hradiště mezi Napajedli a Spytihněví bouralo osobní auto do příkopu. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Svenka Roštoková.
18: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Pohodové odpoledne krokodýláci na cesty do aut, autobusů, šalin i do sanitek zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Taky sanitákům od svaté Anny z Bohunic. Zdraví vás tam Peťan Holík a taky naše zlatíčka, která nám prozradí, proč musí lidé spát.
1: Lidi nemůžou být upíři, protože upíři jsou jiní než lidi, protože upíři nemusí spát.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde trenér hostů o přestávce za hráči do šatny a říká: nechci být pověrčivej, ale za stavu 13-0 to na výhru moc nevypadá.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Život plene dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: výborně hraje Krokodýl. Tohle to je Lenny Kravitz, písnička The Chamber, po čtvrt na šest naše oblíbená Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tak krásný čtvrtek všem s Krokodýlem a hlavně klukům a holkám ze školky na Lesné, kde jsme trošičku sondovali, proč by jsme měli spát. A to říkám aspoň třeba 5 hodin, jo, i když to je docela málo, děcka. Proč musí lidé spát, víme to?
2: Kdyby člověk nikdy nespal, tak by neměl tolik síly.
3: Potom bychom neměli dost energie, když bychom nespali.
4: Lidi nemůžou být upíři, protože upíři jsou jiní než lidi, protože upíři nemusí spát.
5: Protože v noci člověk skoro furt zmáhá únava.
6: A kdyby jsme nespali v noci, tak budeme spat a jít ve práci.
0: A kdybyste nespali, děcka, tak by to bylo špatně, to by byly špatné známky ve škole. Já mám třeba kamaráda, co dělá do té zdravé výživy a dělá mě trenéra v posilovně, když mu řeknu, tak jsem spal 3,5 hodiny, Peťo, je to v pořádku, řekne, jsi normální. Mozek si neodpočne za 4,5 hodiny, takže proto, přátelé, zkuste aspoň někdy třeba o víkendu 8-9 hodin, je to důležité. Zlepšuje to paměť, emoční stabilitu, kreativitu, řešení problémů, prostě se dobře a pořádně vyspíte a hned vám to pomůže třeba řešit i složitý myšlenky, jo? Tak se držte a dobře spěte.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
7: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky. Pravdě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
8: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
9: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Klimatizace od 23 490 korun, včetně montáže, materiálu i dopravy?
12: Ano! Slyšíte správně.
13: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
12: Žádné dlouhé čekání.
13: Profesionální montáž a rychlá realizace.
12: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
13: nebo telefon 724 100 122.
12: Klimatizace Břeclav.
13: Řešení proti letnímu horku.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já,
15: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
18: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Vysíláci, zdravíme hlavně moravské vinaře z Činasky. Kdybych já si teď mohl dát víno, tak si dám bílé pozdní sběr. Jaké víno by si dala Verunka z kurzu moderátorů klubu Rádia Krokodýl? Co, Veru, pěkný odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny nadšené posluchače Rádia Krokodýl.
0: Jaký víno ráda piješ?
1: Já mám nejradši sladší víno, nejlépe bublinky, i když je to občas docela bolehlav, ale stojí to za to.
0: Tak
1: to
0: jsme na tom velmi podobně. Tady bychom se asi sešli, takže otevřeme tady třeba bílý Chardonnay, navrhuju tady otevřem dvě lahve, protože nás tady asi 10, celý klub vás zdraví a přeje vám krásné odpoledne.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Jo, krokodiláci, naše rádio hraje o úplně novýho horala za 35 000 korun a už zítra s ním Jura pojede ze studia Krokodýla v centru Brna až do prodejny Element Store u M Paláce. A vy máte tipovat, za jak dlouhou dobu to zvládne. Proti mně sedí opět z klubu Rádia Krokodýl aspirantka na moderátorku z kurzu Martina. Pěkný odpoledne, ahoj.
2: Pěkný odpoledne přeji.
1: Jezdíš na kole, Martino?
2: Nejezdím, Peťo, jezdím na rotoperu.
1: Na rotoperu, aha, dobře, takže tahle soutěž není pro tebe, ale jsem rád, že tě tady máme, krásný odpoledne.
2: Já jsem rád, krásné odpoledne.
1: A přátelé, vám všem dobrá rada, dávejte pozor, protože Jirka zítra nepojede takovým tím závodním tempem, ale čistě výletnickým. Navíc má úkoly, a sice zastavit se na selfiečka na známých místech v centru Brna. Vyfotit se má u Petrova, na Zelňáku, na Staré radnici u Krokodýla, na Svoboďáku a na hlavním nádraží tom Vlakovým a nakonec odtud vyrazí až do cíle na prodejn Element Store. Vaším úkolem je tipovat, za jak dlouhou dobu tohleto všechno, včetně focení, zvládne. Tipy stále ještě pište v minutách, sekundách na e-mail studio@krokodil.cz. Pište telefon na vás a pak už jenom poslouchejte Krokodýla. Vyhraje první nejpřesnější tip a Jirka zítra ráno v 9 vyráža.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
5: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
8: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
9: Hůru Brno!
10: Zbrojovačky a zbrojováci. Poslední zápas sezóny je tady. V sobotu 23. května se od 14 hodin postavíme v závěrečném utkání ročníku Českým Budějovicím. Přijďte se od 12.30 naladit do fanzóny. Chybět nebude skvělé jídlo ani doprovodný program. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Buďte u oslav s námi.
0: Fandíme s vámi. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: vás vezvem výš, krokodýláci, to je DJ Antoine Mašery, 6. hodina za pár vteřin, Petra připravená, zprávy o čem budou, vítej.
1: Pěkné odpoledne, přes polovinu lidí je podle průzkumu proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánů na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
2: Rádio Krokodýl.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června

0: června. Sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
4: Krokodýláci, stále hity po 18. Billie Jean. Dáme hodně klasik, budeme i Forever Young. Připravená je Eva Farná. 6 hodin 2 minuty, je to super s krokodýlem.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
6: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Jdeme k víkendu, jde to do léta, krokodýláci, trošku se už oteplilo i teď v té poslední hodině, takže v Brně nahoře na Kraví hoře 24 stupňů, Šepkovice 21, Vežďáře 20, paráda. Pátek má být oblačný, odpoledne maxima na Moravě 23, na Vysočině 20 stupňů.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, přičemž se postoj výrazně liší s věkem. Proti jsou především starší lidé. Naopak mezi mladými do 24 let se sjezdem souhlasí 68% dotázaných. Sjezd začne zítra a potrvá do pondělka. Je to poprvé, co se uskuteční v Česku. Krajský soud v Brně zrušil další část nového brněnského územního plánu, který platí od začátku loňského roku. Jde o oblast mezi Václavskou a Hybešovou ulicí na jedné straně a fakultní nemocnicí u svaté Anny na straně druhé. Město se nevypořádalo s námitkami a připomínkami vlastníka nemovitostí, společností Oltec a nepřiměřeně omezilo její vlastnická práva.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
8: Stavbaři v Blansku opravují někdejší zámeckou kočárovnu. Hotovo bude na podzim. Po dokončení prací získá Muzeum Blanenska nový depozitář měřící techniky i prostor pro vzdělávací programy a badatele. Investice je zhruba za 20 milionů korun. Tenistka Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Liovou dnes v generálce na grandslamové Roland Garros prohrála 3-6 a 5-7.
9: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
10: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
8: Kouč Radim Rulík si oddechl, že po sobotní porážce se Slovinskem 2-3 v prodloužení čeští hokejisté na mistrovství světa nestratili s dalším outsiderem Itálií. Přes výraznou převahu po dvou třetinách prohrávali 0-1, ale nakonec zvítězili 3-1 a po úspěších s Dánskem a Švédskem si připsali třetí výhru. Další utkání čeká český tým v sobotu, kdy hraje se Slováky.
4: A já ještě, Petr, doplním, že Lotyšsko-Finsko, tam je to bez překvapení. Na začátku třetí třetiny 1-6 Finové vedou, ovšem Kanada-Norsko. Po dvou třetinách senzačně Norové s Kanadou 3-3. Pecka.
11: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
12: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
13: Eastgate.
14: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
13: Využijte naší nabídku do konce června.
14: Vaše brána k novému bydlení.
13: Sledujte Eastgate Brno.
15: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Tak doprava, doufáme už po špičce, komplikace Vílenka.
16: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionu. Mezi 176. a 196. kilometrem levý pruh stojí jen místy. Většina kolon už se v Brně i jeho okolí rozjela, stále ale zpomalíte třeba na silnici 43 z Brna do Svitav před Lipůvkou nebo na příjezdu do Kuřimy. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásné čtvrteční odpoledne, zvláště vám, co jste se konečně rozjeli z těch kolon a už to valí, u nás to taky valí. Máme tady kurz moderování s klubem Rádia Krokodýl. Oni se ještě nikam nerozjedou, protože máme spoustu práce a všechny vás pozdravíme zborově. Ahoj! Rádio
1: Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Mám prostě

0: Tady máte Krokodýla, kde se dá normálně při poslechu vyhrát i fantastická pizza na rádiu Krokodýl. Mám tady stále náš klub moderátorů. Proti mně sedí právě Aneška a přemýšlím, jestli ona by si třeba ve svém pracovišti ráda objednala Krokodýla s fantastickou pizzou třeba na bílým základě. Co, Ani?
1: Na bílým základě, nejspíš na tom rajčatovým.
0: Dobře, a jakou máš nejradši?
1: Asi margaritu.
0: Dobře, my máme rádi amerikánu, to je právě bílej základ a to bych si dal od Jirky s takovou chutí. Krokodýláci, ať to máte v kanclu, ve skladě, v dílně, v obchodě nebo na stavbě, ozvěte se, napište nám studio@krokodil.cz a přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je, proč bychom měli přijet právě za váma. A možná už za chvíli zazvoníme právě u vás. A možná i s Aneškou. Že? Pěkné odpoledne.
1: Krásný.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce.
3: Po cestě ho čeká několik úkolů.
2: A ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle.
3: Vyhraje první, nejpřesnější tip.
2: Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
4: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Tři dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Queenie, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Je dobré mít společnost na cestě.

Krokodiláci stále hity, půl sedmá, pět minut, Vivala, Vída a za půl hodiny si spolu dáme písničky na přání. A mimochodem, docela překvápko se rýsuje na mistrovství světa v hokeji ve skupině B, protože Kanada, Norsko, 3 minuty a půl před závěrem základní hrací doby, Norové vedou nad Javorovými listy 5-4, jedna práce.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Hezký čtvrteční podvečer na všechny frekvence, speciálně na 96.2 FM do Znojma, kde už se těšíme na víkend. V sobotu si užijete vy děti i dospělí příjemně naložený den pro celou rodinu. Diamant braní. Mimochodem bude 10. ročník, připraveny jsou ukázky činností a vystoupení střediska volného času, český pohár v cyklotriálu, finále JMK Group futsalové ligy střediska volného času Znojmo a bude kapela Linie. Taky vyhlásíme hvězdy střediska volného času, bude výstava aut, RC modely, chillout zóna, rodeo bíka, spousta zábavy. Takže areál SVČ Znojmo, Horní park, sportovní hala, v sobotu Diamant braní, 10. ročník, od 10. do 18. hodiny a přijde se tam na vás podívat taky Krokodýl. Užijte si to.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: No a dneska od 19. do 20. si společně krokodýláci dáme taky písničky na přání.
0: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na přání. Na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Haló, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžeme rozsvítit?
5: Je to tajný.
4: Takže,
5: pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora, jama já, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
7: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám, cedím.
5: Strouhám,
6: flambuju.
4: Hasím.
5: Slejvám.
6: Utírám,
5: solím.
6: Pepřím.
4: Servíru.
5: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Jste spolehlivý samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
11: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürli.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já,
12: sicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Největší hudební výběr. Radio Krokodýl.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubít.

rád. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tak kdo se dneska cítí jako number one? Kanaďani anebo Noři? Já myslím, že dneska zasloužení Noři by si mohli takhle připadat, protože v celém zápase tahali za delší konec, velmi často překvapili vlastně favority. Javorové listy vedly dokonce 5-4, takže Kanada odvolala brankáře, srovnala na 5-5, šlo to do prodloužení a tam to dlouho netrvalo. Hned v té první minutě po 29 vteřinách učebnicová kombinace, McLean Celebrini našel Ivana Bouchardá, ten předložil lahůdku pro Marka Scheufeleho a ten měl jednoduchou pozici, uzavřel hattrick 6-5, takže Kanada dneska, byť to byl krásný hokej, pořádný boj a bylo to s napětím, jestli vůbec vyhraje, tak poráží v prodloužení norský výběr 6-5 a my jdeme na písničky na přání. Je 7 právě teď, dobrý večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadilla, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ještě jeden stupeň a máme tam léto krokodýláce. 24 hlásí Brno po 19. Šepkovice. Jsou na 21 stupních Vežďáře, i když tam fouká a je to pré nepříjemné, píše Péťa, naše rosnička z Vysočiny. Mají přesto 20 stupňů. No a pátek zítra bude oblačný, s teplotami taky skoro na letních úrovních 23 Morava, 20 stupňů Vysočina. A tady jsou hlavní události dnešního 21. květnového dne.
3: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Děti ze základní školy Chalabalova v Kohoutovicích si od nového školního roku budou moci vybírat obědy ze švédského stolu. Součástí nabídky budou kromě hlavního jídla také saláty a ovoce. Cílem je omezit plýtvání jídlem. Krajský soud v Brně zrušil další část nového brněnského územního plánu, který platí od začátku loňského roku. Jde o oblast mezi Václavskou a Hybešovou ulicí na jedné straně a fakultní nemocnicí u svaté Anny na straně druhé. Stavbaři v Blansku opravují někdejší zámeckou Kočárovou.

0: dávno. Hotovo bude na podzim. Po dokončení prací získá Muzeum Blanenska nový depozitář měřící techniky i prostor pro vzdělávací programy a badatele.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Krokodýláci, hezké večer za volanty, víme, jak to jezdí. Lenka je přesně v obraze, takže krásný večer.
3: Dobrý večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 175. a 196. kilometrem. Levý pruh stojí jen místy. A v Brně na náměstí 28. října u křižovatky z Drobného projice došetřuje nehodu dvou osobních aut. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Finsko, Lotyšsko 7-1 dneska v hokeji, ovšem Kanada, Norsko 6-5, tak to bylo něco a to muselo dneska bavit, protože Norové zaskočili, Javorové listy hned v úvodní části odskočili do dvoubrankového vedení, Kanadě se podařilo srovnat a na začátku třetí třetiny sama vedla, ale Norové odpověděli slepenými góly Kristiana Kasastula, Tinuse Koblara a sahali po senzaci, ale tu v závěrečné části hry bez brankáře prostě nepřipustil Ryan O'Reilly. Takže krokodýláci, dneska Kanada v prodloužení s odřenýma ušima poráží Nory 6-5.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: Myslím, že borci dostanou pěkný Kartágo od trenéra v šatní právě teď a my si začneme hrát písničky na přání, jak to máte rádi. 19.04, pěkný čtvrtek, tady je Krokodýl, Petr, zdravíme Moravovysočinu, k Břeclavi a Hodonínu.

0: Krokodiláci, relaxujeme, Mika, take it easy, 19.08, 603, 103, 103, telefon, kde by to mělo dneska vyzváňat, Vostopéro, kdo tam bude dneska první, halo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marek.
0: Marí, zdravíme do Die, halo, Die, ano, jak ano. Se má Die, jak se má Die, Marí, co?
1: No, mám se výborně, to horko, teplo, to
0: je... Je to krásný, mimochodem, teď jsi vařil nebo jsi sledoval hokej, jak jsi na tom?
1: No, dneska jsem nevařil, ale ten hokej jsem slyšel, že jsme, myslím, vyhráli nebo prohráli.
0: Ne, počkej, dneska hráli Noři s Kanadou a málem je porazili, jo? Noři Kanaděli. Víš, o to jde. To je trošku senzace. Dobrá, oka, je vidět, že tebe baví víc vaření, takže co si dáme hezkýho zahrát?
1: Tak, Titanium, jo.
0: Ko, dáme Titanium?
1: No, dáme to pro Helenku Došatová a pro dvě Helenky teda, pro jednu Helenku jako maminku, skoro jak moje máma, a ta druhá je známá, ta je taky u Helenky a Marketka, a že mám moc rád, protože dneska jsou aj Moniky, tak všem Monikám vše nejlepší taky.
0: Všecko nejlepší Monikám, hrajeme Davida, je to opřejmě krásný večer, mějte se, ahoj na Znojemsku.
1: Ahoj, ahoj.

0: Normálně to má někdo dneska hlavou dolů, hlavně Kanada s norama, že to měla takhle upside down, dá je na roz krokodýl.
1: Rádio Krokodýl a hity na psa.
0: Doufám, že vy jste nohama na zemi, krokodýláci, 7:45, jedna minuta, písničky podle vás. Na telefonu je kdo pak právě teď? Halo, dobrý večer.
2: Ahoj, Pečulko, tady Jančo.
0: A zdravíme do Řičkovic. Janičko, nazdar, krásný večer, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, jak se mají Řečkovice, řekni.
2: Výborně.
0: Rád to slyším. Krásná písnička je připravená, komu ji pustíme, Janí?
2: Já to nechám na tobě.
0: Dobře. No, já už mám připravenou. Komu ji pošleš, řekni. Hokejistům.
2: No, všichni mě znají, hlavně.
0: Ano, hlavně.
2: Přítelovi a jeho tatínkovi.
0: Přítelovi, tatínkovi, mamince, Danovi, hokejistům a všem dobrým lidem.
2: Ano.
0: Tak děkujem, krásný večer, opatruj se, měj se, papa do Řečkovic. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Joy Van s Riptide, mimochodem oblíbená písnička i u dětí na základní škole Cyberlichova v Soběšicích, kde si to zpívají i v páté třídě, třeba u našeho Olího, i ve třetí třídě. A překvapují, jak tu písničku děcka ze Soběšic z Cyberlišky krásně znají. Tak doufám, že vám to taky udělalo radost. Kdo chce, volá 603 103 103, protože Krokodýl hraje všem na přání. Dobrý večer.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: 19 hodin 22 minuty. Krokodýl hraje písničky podle vás. Voláte si, mimochodem dneska jsem tady měl výbornou návštěvu a zdá se, že se mi někdo z té návštěvy dovolává. Halo, dobrý večer.
3: Ahoj, tady je Aneška Peťo z Kurzu.
0: Ahoj Aneško, ježíš, krásný večer, zdravíme kurzisty. Už jsi na cestě domů?
3: Už jsem doma, dojela jsem.
0: To seš ale...
3: Takže teď už můžu volat, že za volantem se přece netelefonuje.
0: Ty seš ale teda blízko bydlící, když jste tady byli ještě před 15 minutama, ne?
3: Všechno dobře jelo.
0: Krása, krása. Tak Ani, co ti hezkýho zahrajem, řekni, povídej. Byla jsi dneska moc šikovná, chválím tě jako absolventku kurzu moderátoru Rádia Krokodýl, tebe chválím. Krásný hlas.
3: Bydlíš... Děkuji, děkuji. Jak říkal kurzista Martin, Karla Gota není nikdy dost.
0: Takže...
3: A tak bych pro všechny kurzisty a hlavně pro Dášu, ať je zase brzo v pohodě, tak bych chtěla zahrát Trezor od Karla Gota.
0: Dobře, tuhle písničku tady s pámu zaplať mám. Ty mi řekni, odkud teďka voláš, kde nás posloucháš?
3: Ze Šlapanice.
0: Šlapanice, výborně, dobře. A v rodině máš, prosím tě, koho? Koho pozdravíme ještě za tvou rodinku?
3: No samozřejmě manžela a moje dva úžasné chlapečky, kteří už nejspíš spinkají.
0: Dobře, a jmenují se jinak chlapečci. Jak prosím tě, maminko?
3: Tonda a Vincek.
0: Tonda, Vincek, zdravíme, manžela zdravíme, krásný večer, všem do Šlapanic přejeme a tady je Karel Gott, papa a děkuju, ahoj.
3: Ahoj, díky.

0: A než se Tondovi Vinskovi manželovi došla panic.
1: A hity na psání.
0: Tady je Krokodýl. Písničky na přání, tady můžete lovit v našem hudebním archivu to, co tady máme, a to vám rádi zahrát dáme. Krokodýláci, pěkný večer, ten čtvrteční úplně všem a speciálně i k hodoninu do Prušánek, protože tam poslouchá Leonka Mikušová, píše, že dneska v práci její zlatíčko Ivetka šéfová řekla prý, když se na ní nebudu usmívat, tak mi chce dát dovolenou, co to je za nový trend prý. Leonko, jsi v práci, usmívej se, nebo ti dám dovolenou. Nevíte, co to je za nový trend? No, já si myslím, Leonko, že tvoji šéfové na tvojí náladě, tvém úsměvu i výrazu velmi záleží a myslí to jen a pouze dobře. Zkrátka, aby si byla usměvavá, čiperná, pohodová, jako takové správné zlatíčko. Protože zlatíčková je Ivetka Chludilová, kterou zdravíme, Sagvana, Tofiho posíláme, dávej ber a posíláme ho i do Prušánek, Leonce. Kdo by se chtěl přidat, ať už z jihu nebo ze severu, 603 103 103, vytáčí a volá známé číslo do studia Rádia Krokodýla, protože Sagvan je zase v Brně, tak Sagi, kamaráde, pro tebe taky samozřejmě. Hezký večer, parde, ozvi se někdy.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Radio Krokodýl. Hity na psáře. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Radio Krokodýl a hity na psání.
1: Tady je Krokodýl, stále hity, písničky na přání. Hráli jsme si do Prušánek dolů na frekvenci 95.4 FM, kde nás posloucháte v Hodoníně. A myslím, že tam potěšila i Nothing Compares to You od Sinead O'Connor. Protože mám takovej pocit, že dneska máme v práci některé naše věrné krokodýláky. No a proto bychom rádi dělali radost i vám všem, co se dovoláte, jste s náma každý večer a každý den. Krokodýláci, mimochodem si to objednala Alex, že chce písničku, která jí dělá velkou radost, takže Sinead O'Connor, nic se ti nevyrovná, doufám, že ta radost, nálada, ten barometr se najednou zvedl o třeba 100 až 1000%. Alex, krásný večer, zdravíme směr Lužice, tam, co je čerpací stanice OMV a kde se prostě poslouchá stále Radio Krokodýl. No a z čerpací stanice jdeme teďka, tuším, že tam je Honza. Halo, dobrý večer.
2: Halo,
1: dobrý večer, dobrý
2: Honza.
1: Dobrý večer, Honzo, Petr.
2: Já bych chtěl nechat zahrát písničku a zkusil bych od Masterboye.
1: Máme, pro koho to bude, Honzo?
2: A chtěl bych to nechat zahrát za úplně úžasný představení svojí práce hasičům ze základní Přehrada.
1: Ano.
2: Kteří úplně suprově, ale opravdu suprově, tak nějak udělali dětem přednášku na rodinném dní ve školce Řezáčova.
1: Ano.
2: Ukázali jim veškerou svoji techniku, svůj vůz a byli naprosto úžasní. Takže prostě klukům na základnu Přehrada hasičům bych chtěl moc poděkovat, že to bylo fakt super a že kéž by všichni hasiči byli tak příjemní jako oni.
1: Ať jsou. Masterboy.
2: Věřím tomu, že jsou, ale byli úžasní.
1: Věřím, tihle jsou speciální. Honzo, děkuju za to. Ať se daří, krásný večer a pro hasiče Masterboy z Krokodýla s díky a s těšením se třeba na další taková příjemná setkání. Děkujeme, naschle, ahoj.
2: Super, díky, ahoj.

0: Díky velké radosti a krásné spolupráci na škole v Komíně, na škole Řezáčova od Honzy. Vřelý dík hasičům, klukům z jednotky na Brněnské přehradě za to, jak jste prostě borci byli naprosto fantastičtí.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
0: No, fantastické jsou i písničky. Na přání Krokodýla můžete se stále ještě připojit. Voláte si 603 103 103. Krásný večer.
3: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: hrát, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Krokodýl, kde to stále hrne podle vás? Hezký večer všem s krokodýlem a jdeme na telefon. Halo, dobrý večer, kdo je tam?
2: Jak svín, já tady vyhledajeru ze Slavkova.
1: Miláčci ze Slavkova, krásný večer, ahojte, ahojte. Jak se má Slavkov?
2: Dobře, už jako je teplo docela, ještě by to teda chtělo trošku jako, ještě trošku víc, ale jako už
1: bude
2: je to dobrý, no.
1: Bude to, Bildo, neboj, bude to, přijde to. Takže, koho v tom takřka letním pozdravíme?
2: Všechny krokodýláky.
3: Tebe.
1: Děkuju.
2: Samozřejmě, bajkerovce Zdeňka ze Štěpkovic, Janču, Pavla Janštu a všechny ostatní tak jako vždycky.
1: Super, všechny zdravíme. Písničku dávám já nebo vybíráte něco vy dneska?
3: My to necháme na tobě dneska.
1: Hezký Jaruško, děkuju. Mám tady jednu fantastickou. Děcka, děkuju, opatrujte se, mějte se a ať se daří Slavkovákům. Ahoj!
3: Ahoj!

0: Má to fakt sílu a líbí se to i ve Slavko, je to špica.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak, Vilda má s Jaruško velkou radost. Písnička od Snapu těší všechny, co prožili devadesátky, diskotéky, ty live show Rádia Krokodýl, který neměli chybu nejenom na zámečku v Pozořicích, ale třeba i na Bobravě. To bylo fantastické. Musím pozdravit Toma Mrázka, musím pozdravit pana Musila a musím pozdravit i Máru Šmída. Maro, měli bychom se co nejdřív potkat, kamaráde. Krásný večer všem z Krokodýla. Mimochodem, ze Slavkova jsme hráli, myslím, že Slavkov budeme zdravit, protože na telefonu je snad pán Andělu. Halo, dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Pavel Janša, Slavkov Mezeříčka.
0: Anděli, krásný, dobrý večer do Mezeříče, do ústavu Zdeňky Vorlové. Ahoj, Anděli a Andělci naši Mezeříčtí. Máte
2: se nám bojit kousek daleko.
0: Sazomín, tak tam to je v pohodě. Ona se vrátí, ona se vrátí. Zdravíme Sazomín, koho pozdravíme nejvíc dneska, Pavlíku, řekni.
2: Tak bych chtěl zahrát Andělům Líškovým, samozřejmě Pečovi, a do Slavkova bych chtěl zahrát za Přerežek, kde mi zahrát takovou krásnou písničku. Chtěl bych zahrát Pečováku a chtěl bych zahrát taky Penny Marketu u nádraží u autobusového ve Velké Zřetíži, kde jsou strašně dobří a mají nás všechny rádi.
0: A pozdravíme tvoji rodinu, takže vnoučata, Dominika, Diego a krásný večer úplně všem a hlavně Filipovi a Míši, a ať se máte krásně s Andílkama. Ahoj.
2: Děkuji moc, ahoj Pečo.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: Zatancuj a dělej si radost so mnou, krokodýláci, andílci. Adam Ďurica od Pavla.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Od Pavla z Mezříče a teď zase z Hodonína přichází pozdravy. Prej pro největší zlatíčko potřebuje písničku zahrát z pracovního procesu naše věrná, úžasná krokodýlka Alex. Takže Lužice, benzínka, OMVka, čerpací stanice a odtud písnička, prý se kolem Alex teďka dějí samé úžasné, magické věci, tak bych chtěla pozdravit svého kadeřnického mága, andílka, a to Ivušku. Takže Ivuško, doufám, že teď posloucháš tam u tebe na pěší zóně, že se krásně máš a že se, ta já taky děkuju a zdravím a chválím, jak se mimochodem Alex o ty její vlásky krásně staráš. Angels, Robbie Williams z Krokodýla pro ty zlatíčka do Hodonína.

0: Angels and Steel. Myslím, že teď jsou všichni andělé, jak v Mezříči, tak v Brně, i v Hodoníně potěšení. A usmívá se nám nejenom Ivuška na pěší zóně, díky písničce Pozdravení od její lásky od Alex. Krásný večer všem s Krokodýlem na Moravě, Vysočinu, k Hodonínu a teďka taky k Třebíču zdravíme.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Protože Třebíč máme na drátě. Haló, jdeme do finále, dobrý večer.
2: Skoro letní podvečer, pitanej krokodiláci.
0: Ano, skoro letní, správně řečeno. Zdeněčku, Rytíři, zdravíčko do Šepkovic. Jak se tam máte v tom počasí? To by chtělo jít na kolo, ale furt to koleno, že zlobí?
2: Hele, 20 můžu dát, to je taková rekreačka, tak 20 dávám.
0: A dal jsi dneska 20 tady v tom hezkým počasí?
2: Ne, dal jsem si 10 a zbytek jsem projezdil na zahradě s prejzo a zmoč.
0: Dobře, dobře, Zdeněčku, koho pozdravíme, řekni dneska, no.
2: Písničku pošleme pravnoučatům do Líšně, Belince a Tobíkovi,
0: ano.
2: Patrikovi Barči, pak to dáme taky do Líšně Michalovi, Bajkerosovi Kašikovi, ten je taky z Líšně, že jo?
0: Ano.
2: Do Stracheců, Danovi z Blaškovi, číslo sklepa.
0: 55, Dany zdar jak svíňa.
2: Přesně, ještě tam zůstaneme a dáme to Borcovi, co má na SPZ se napsáno Solárko, čili Liborovi Janákovi.
0: Liborovi Janákovi, mému spolužákovi z elektroprůmyslovky. Liborku, zdravíme tě, ať to svítí a ať to hřeje, kamaráde. Ano, ano.
2: Ještě Janíčce od Várkové, ať jí to veselé skáče po Pálavě.
0: Ano, přesně, byla na kontrole dneska a vypadá to, že to bude s tím kolínkem všecko cajk normálně, raz, dva, tři. Janíčko, hezké večer, do koho tek, no.
2: Kačence a Tigrovců z Kluba Útěchova.
0: Přesně, mým zlatíčkám, ano.
2: Pavlíkovi, Janštovi z Mezříče a Slavkovákům, čili zdar jak svině a hezký večer.
0: Všem hezký večer, díkec, měj se, zdarec Zdeny, ahoj.
2: Zdarec, Peťané.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Letošní ročník participativního rozpočtu Dáme na vás je druhým nejsilnějším co do počtu podaných projektů. Do 15. května, kdy byla uzávěrka, jich lidé přihlásili 186. V Líšni nedaleko Houbalovy ulice vznikne park. Na zavlažování zeleně a ochlazení v horkých letních dnech bude využívat dešťovou vodu zachycenou ze střech okolních domů. Náklady jsou okolo 63 milionů korun. Více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Proti jsou především starší lidé. Naopak mezi mladými do 24 let se sjezdem souhlasí 68% dotázaných.
0: Přehled dnešních událostí.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nic.
1: Radio Krokodýl. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Proex2000.cz.
4: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Didi na na na.
1: Radio Krokodýl.
2: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
5: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
6: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
7: Tak pojďme.
8: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park CZ.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
10: Zbrojováci, je tady poslední zápas sezóny. Letošní ročník uzavřeme v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Přijďte do Šipex Arény pomoct hráčům zakončit sezónu vítězně a společně oslavit postup mezi elitu. Fanzóna, předávací ceremoniál i oslavy postupu s překvapením. Sobota na Srbské bude nabitá, tak si ji nenechte ujít. Vstupenky zakoupíte přes aplikaci Zbroják ID.
1: Fandíme s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Děti ze základní školy Chalabalova v Kohoutovicích si od nového školního roku budou moci vybírat obědy ze švédského stolu. Součástí nabídky budou kromě hlavního jídla také saláty a ovoce. Cílem je omezit plýtvání jídlem. Krajský soud v Brně zrušil další část nového brněnského územního plánu, který platí od začátku loňského roku. Jde o oblast mezi Václavskou a Hybešovou ulicí na jedné straně a fakultní nemocnicí u svaté Anny na straně druhé. Stavbaři v Blansku opravují někdejší zámeckou kočárovnu. Hotovo bude na podzim. Po dokončení prací získá Muzeum Blanenska nový depozitář měřící techniky i prostor pro vzdělávací programy a badatele.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Hezkou čtvrteční noc, máme 21. květen, na krokodýlu už je s vámi Jarek Hemala. Pěkný poslech dalších, které pro vás chystám. Užijte si noc s krokodýlem.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: Say low.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity, teď také budeme hrát do Jihlavy, tam vás ladíte, posloucháte na 102,3 FM. Jihlava ladí, což je dobře, a tak krásnou pohodovou noc, částečně i samozřejmě, jak jste tady pracovní, a užijte s námi hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

I ty krokodýla valí dál, stále s vámi Jarek, přeji krásný poslech, pohodu, dobrou náladu. A co? Jak to zvládáte v práci? Doufám, že v klidu, že to nějak dáváte, příjemně vám to utíká a my vám budeme hrát pro ještě větší pohodu další hit právě ve čtvrtečním plíšku. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

Čtvrteční pelíšek návalí dál, Jarek přeje hezký poslech. Dnes v rámci OSN máme Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj a také Mezinárodní den čaje. Jenom abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní den byl a je. Teď ale přání krásné noci a užívejte. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Půlnoc se nám blíží ve vysílání Krokodýla, je stále s vámi Jarek. Další etovky jsou připravené. No a připraveno je také jedno kolo za 35 000. Může být vaše. Držte mlu Krokodýla, dozvíte se víc.

pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: I could stay awake just to hear

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Na vaně krokodýla si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, do Židení zdravíme, tam nás ladíte, posloucháte na 103 FM a opět se bude kopat Gajdošová. Víc o tom Petra.
1: Ulici Gajdošovo v Židenicích dělníci opět rozkopou a řidiče čekají další omezení. Zástupci městské společnosti Brněnské komunikace totiž plánují v místě křížení ulic Gajdošova a Hrozňatova opravy. Celá Gajdošova přitom prošla rekonstrukcí, byl tam například položen zcela nový protihlukový asfalt.
0: Tolik té rozkopaná silnice, která vás čeká do Židení, zdravíme i všechny, samozřejmě všechny řidičky a řidiče, kteří tam projíždí. Teď další hit, Jarek přeje hezký poslech.

0: hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Je 1. máj a já jsem si vzpomněl, že už jsem dlouho nevyznal svůj cit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na Krokodýlu si užíváme hit za hitem a to je dobře, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat za našimi nejmenšími. Kdo je to družička? Ptali jsme se dětí ve školce.
1: Třeba když se nějaká paní vdává a je to jako nevěsta, tak oni drží závoj.
2: Družička vypadá jako Moréna.
1: Třeba ona má takový bílý šaty a ve vlasech má nějakou růžičku nebo nějakou jináčí kytičku.
2: Může mít v takovým košíku růže a může je házet.
1: Ona musí mít střevičky, aby jí to klapalo.
0: Kdo je to družička? To nás zajímalo a ptali jsme se našich nejmenších posluchačů v jedné z brněnských školech. Teď už valíme s dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech. Slunce